Grass still withers and the flower falls.

0: pátek 14. srpna bude Rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bývalý režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Stříleli za války do vzduchu.
3: A jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žádám. Já jsem ti to říkal, Jarovíre.
2: Jo, mám asi smálenýho.
1: Ukaž. Ženský, jděte ven.
2: Co bude, jo?
3: To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle. Na funkci to nebude mít vliv.
4: To jako na funkci rostlináře, jo?
3: No, to už vůbec ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovíradio.cz. Rokovíradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Já potřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát Garde. Garde. No. Nemůžeš. Nemůžeš. Nemůžeš.
2: No tak to je mat.
1: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec jsi ten nejprotivnější rekrant, jakého jsem ty viděl. Ty, Garde.
3: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
3: Tak je to, že jsi mu radil.
1: No, radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodní hají. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě posměně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A to je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když potom v vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam, no půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší, nižší, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

kus dá, velký lana, viděl jsem, jak propletený jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou? Kam je odvál čas? Spojovali nás a já potřebuju slíst dolů, do údolí. Postavit se, postavit svět, znovu nadechnout se. A dál už je to na tobě.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, počkej, zastav, zastav. Klikája. Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj. Já tě znám. Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Jedno, pojď. Napijem se, ale si panáka, pojď, ne, pojď sám žrát.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebe mě, že mám taxík a tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypojď nás, vypojď nás.
3: Dobře.
1: Pojď taxíkem, jedem sám žrát.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kajo, nebe mě, toto všechno je moje. Kajo, toto všechno je moje. Pojď.
2: Pojďte, pojďte,
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanik. Zlatý český ručičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rokovíradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

V pátek 14. srpna bude Rok na Rok rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bejvalej režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

0: Arek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, brds.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
11: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
10: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
12: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz
1: Matracezahubičku.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu, který připravila Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra, se lidé můžou zapojit ve 13 hodin. Podle úřadu by bylo ideální, kdyby jich bylo kolem 40 tisíc. Okresní soud v Ústí nad Labem dnes vynese rozsudek v případu podvodu, kterého se podle obžaloby dopustili dva bývalí místostarosté Lovosic Miroslav Závada a Vladimíra Nováková. Podle obžaloby Závada jako manažer krajské majetkové, která spravovala krajský majetek, zařizoval Novákové zakázky na fiktivní práce za 100 000 korun měsíčně. Pondělní zemětřesení v Kolumbii, nejsilnější za téměř 50 let, si doteď vyžádal nejméně 265 obětí na životech, dalších 496 lidí se pohřešuje. Zranění utrpělo téměř 3,5 tisíce lidí, oznámil to kolumbijský prezident. Fotbalisté Paris Saint-Germain zopakovali loňský triumf superpoháru v zápase, ve kterém se v úvodu nové sezóny tradičně utkávají vítězové ligy mistrů a Evropské ligy, porazil v Salzburku Aston Villu 2-1.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes nás čeká opět slunečné počasí, bude převážně jasno a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 opatrně ve směru na Ostravu, bouralo se na 369. kilometru.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci. A tady nepomůže.
4: Pardon, já jsem zapnul mikrofon.
5: Jako, že se nějak neslyším.
4: Že dneska dobrý den, takže ještě jednou. 3, 2, 1. Dobré ráno, čumáci. Ať dneska nic nezapomenete, třeba zapnout mikrofony, vám přeje Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 3 minuty po 6. ve čtvrtek 13. srpna.
5: Já mám pro vás dneska lidovou pranostiku.
4: Jakou?
5: Chceš-li ve 4 vstávati, není dobré o půlnoci chodit spáti.
4: To je velice modrá pranostika.
5: Nedodržuju to celý týden a mám pocit, že zítra umřu, už asi zhruba tak.
4: No tak třeba jo?
5: Díky, že mi přeješ takhle po ránu, Honzíku, je to o tebe laskavý.
4: Hele, když Zuzka odjela na dovolenou, tak to nevím, vlastně si posluchači vědí, že jsme pro výzvu vyráběli černobílou Zuzčinou fotku s tím černým páskem.
5: Ano, visí na dveřích, už si vyděsil půlku firmy, že Zuzka po smrti.
4: No už ji někdo sundal.
1: Já jsem ji sundala s dovolením.
4: Zuzka ji sundala. No tak já jenom vymíním tu fotku za tu tvojí, ta páska už je tam připravená.
5: Opovaž se.
4: No dobře, tak si dáme Rammsteiny a já tady dostanu pár facek.

0: Právě teď je 6 hodin 11 minut, já jsem řekl právě místo právě, právě posloucháte. Říkám,
1: to je za slovo, na tebe koukám, říkám, co mele. Právě teď
0: těžký
1: máme.
0: Den, těžký den.
1: Máme právě 6 hodin a 11 minut a tady dvě koktavé šleční, ti pán vlastně.
0: Tak dobrý, tam pokračuje dneska, tady má něco, zítra přiveze, ale vypsaná fixa, ne, nebudem si z toho dělat srandu. Přátelé, další lístky na vypsanou fixu, tady máme na Křesnovědecký ideál, do areále Holešovice.
1: Kdeže?
0: Ale můžeme ten vstup dát ještě jednou třeba za 10 minut.
1: Ještě, já bych to tak ještě jednou dala, tyjo, znova od začátku, tohle bylo fakt strašný.
0: No tak jo, tak 12 stovky. Tak mi to teda nandej, nandej.

0: 6 hodin a 18 minut ladíte Rock Radio a kapelu Bad Wolves a já chci říct jenom, my ve tebe dva feferům po druhé, tak pojďme si dát ještě jednou lístky na vypsanou fixu, přátelé. Křest desky Ideál příští čtvrtek 20. srpna v Praze v Holešovicích.
1: Přesně tak, pokud chcete tyto lístky dva, tady máme pro jednoho z vás, takže si o ně napište na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo a hlavně po 8:30 zvedejte mobil.
0: Držíme palce.
1: To je vše?
0: Jo.
1: To je vše.
0: To bylo takhle jednoduchý.
1: Bylo to jednoduchý.
0: Ani jsme to nepodělali.
1: Zázrakem.
0: Mohli bychom ještě něčím.
1: A čím bych to chtěl po?
0: Ne, radši ne. Za chvíli Kysáci God Gave Rock and Roll to You.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech. Jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

0: Sum 41 na Rock Rádiu právě teď The Hellsong dohrál pár vteřin po půl sedmí.
1: Jo, ty jsi mě volal tady kvůli tomu, abych řekla, že jsou zprávy, kvůli tomu jsi mě zvedal z mého tady vyleženého místečka na gauči.
0: Chceš odpověď?
1: Radši mi ji neříkej, protože jinak už opravdu tě dneska zakroutím páčkem kejháčkem.
0: Ano.
2: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Moravskoslezští dopravní policisté s využitím dronu na dálnici D1 odhalili 15 kamionů, které při předjíždění brzdily provoz. Řidiči nákladních vozů s hmotností nad 3,5 tuny neměli k předjíždějícímu manévru dostatečnou rychlost. Na pokutách policisté na místě vybrali přes 68 tisíc korun. Rekordně nízká hladina vody v Dunaji nadále odhaluje pozůstatky druhé světové války v Evropě. V důsledku letošního intenzivního sucha se z koryta řeky vynořila řada válečných lodí a v Budapešti na dně toku našli i těla dvou německých vojáků z druhé světové války. Znaka Žiančejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů pátý. Od medaile dělilo českého plavce 8,40 sekundy.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes nás čeká slunečné počasí, nejvyšší teploty do 30 stupňů Celsia. Na severovýchodě území bude kolem 24.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Praze se bouralo na Prosecké ulici a dvě nehody se řeší na D1. Ve směru na Ostravu se bouralo na 369. kilometru a ve směru na Brno na 35.
2: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
0: Zuzko, díky. Teďka pro tebe a pro všechny dámy, které už zvládly vstát. U2 a Pride, neboli In the Name of Love, ve jménu lásky.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Necelých 7 minut po 6:30 si pojďme říct, jaký jsou dnešní oslavenci. Je čtvrtek 13. srpna, ještě že není pátek, díky bohu. A svátek dneska slaví Alena, případně Belinda, nebo Sven.
2: Belinda, to jsem já prakticky. Ana Belinda.
1: No jo, to je pravda. A jsou nějaký punčochy, ne? Nebo...
2: Jo, něco takového, jo, máš pravdu.
1: Nějaká značka, myslím.
2: Možná. Mm-hmm.
1: No jinak, co se týče dalších oslavenců, dneska by narozeniny oslavil třeba britský vynálezce John Logie Baird. Víš, co vynalez? Televizi.
2: Fakt, jo. Mm.
1: Vznáším otázku opět, stejně jako jsem se ptal loni, byla řečnická. Kam měli lidi předtím, než vynálezli televizi, nasměrovaný gauč?
2: To je zvláštní otázka, asi k oknu, podle mě.
1: Myslíš, že koukali z okna?
2: Hmm. Jako proto? Včera.
1: Včera koukali do nebe. No a dobře, tak přejeme všechno nejlepší, když už není na světě. Pojďme na další dva Slovence, který tu máme. 74 let by oslavil už nežijící americký kytarista Huggy Thomason. Hrál s inovovanou podobou kapely Lynyrd Skynyrd.

No a krásných kulatých 80 let dneska slaví skladatel, textař, kytarista a zpěvák Michal Prokop, který má za sebou bohatou solovou dráhu a taky je spojený třeba s kapelou Framus 5.

0: Tak zdravíme kolej Yesterday, přejeme všechno nejlepší.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Podle mě je strašně málo bolestivých operací, které ti musí dělat zaživa, tohle je jedna z nich.
1: A ty zažíváš od pondělí do pátku.
0: Ale miluju to.
1: Máš mě rád, viď.
0: Ano. Tak díky, přejeme všem všechno nejlepší, ať už slavíte vlastně nebo ne. A za chvíli si dáme škvory a pokřivený pohled.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
6: Zach Wild a jeho Black Label Society,
5: veselá parta Aylstorm
6: i Američané Savatage a Testament,
5: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
2: Celý den plný rocku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Miuš SRO, Galva a Gemini.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ. Potřebujete dětské kolo?
10: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
10: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Raskal
10: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 30%.
10: Happysport.cz.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
12: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
13: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 11 minut nám zbývá do 7 hodiny raní, tak si to pojďme zpestřit tím, co se nám do zpráv nevejde, Zuzko.
2: Stala se velká oříšková krádež. Muž si z prodejny odnesl přes 130 balení ořechů.
3: Já jsem ho viděla, pána, ani si nevzal kuklu, normálně to tam navostro ládoval ty krabice, šel několikrát po schodech nahoru a dolů.
2: Šel několikrát a několik dní po sobě.
3: Jo, jo. Asi
1: a počkej,
3: má rád oříšky.
1: No má to odnes?
3: Takhle tu nes, jako kdyby si šel
2: do
3: prostě...
2: Do supermarketu prostě.
3: No.
1: Prostě přišel do supermarketu, naládoval oříšky do krabice a odešel.
3: Jo.
1: A nikomu to nebylo divný.
2: No, pak to zjistili až zpětně ze záznamu.
1: Takže mi chceš říct, když tam chodí vždycky takovej ten důležitý pán, který má furt půl roku jeden svetr a vypadá jako, že nakupující, ale ve skutečnosti každý ví, že tam hlídá. Mm-hmm. A který vždycky zkoumá, když já si jdu koupit pytlik s kořením, který stojí 10 korun, tak div mi nevleze do toho košíku, jestli ho náhodou nechci čajznout. A pak tady pánovi uteče takhle frajer, který tam nakrade voříšky za miliony.
3: No já vzhledem k tomu, že jsem potetovaná od hlavy až k patě, tak na mě si ty čekeři vždycky lepí, když jsem zrovna vyšla z pankráce z kriminálu. Takže já mám nalepený na sobě, div mi přesně nečumějí do kabelky a div se mnou nejdou domů, jo. Tak si pak říkám, jak se tohle z toho může stát, ale pán neměl kérky teda.
2: Pán neměl kérky, vypadá docela jako slušně, je to velice zvláštní, ale blbý teda pro něj je, že pokud ho chytěj, protože ten záznam je docela jako čistý, že jde vidět, jako kdo to byl vlastně, tak mu hrozí vězení až do 2 let.
1: Za to že si nakradl oříšky.
3: Bych šla radši krás kartiéry někam do zlatnictví, teda tohle byl blbej nápad.
1: A ptal se někdo, co s nima dělá?
2: No si si dává doma.
3: Domysli, to má na 15 let dopředu.
2: Ale prý to byly slaný pistácie, když už teda takhle jako...
3: Jo, tak třeba má závislost
1: hodně čumí na televizi.
3: Pistácií a má
2: jsem
3: to
2: chtěla
3: rád.
2: Říct, že zrovna včera jsem si dávala, ale nemám s tím nic společného.
3: Tak jo, Zuzi, nekecej, ona to překupuje za levnějc teď od pána.
1: Ano. Kámo, pokud nás posloucháš, tak prosím tě...
3: Nech se udat.
1: Přines nám ty pistácie, my bychom si dali.
3: A předtím nám dones ty ořechy. Díky.
1: Tak čau. Billy Idol, Rebel Yell.

0: Red Hot Chili Peppers a jejich Aeroplane. Za minutu a půl bude 7 hodin ráno, tak šup šup, dejte si kafe, dejte si dobrou snídani a za chvíli vám k tomu Zuzka řekne, co je novýho.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
13: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Hasiči zasahují od středečního večera u požáru pětipatrové budovy a sousedního přízemního objektu ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášený byl druhý stupeň požárního poplachu. Uvnitř budov nikdo nebyl, zásah se tak obešel bez zranění. V Pražské Kbelské ulici dnes po 16. hodině skončí rekonstrukce, kvůli které byla frekventovaná silnice od 2. července zúžena na jeden jízdní pruh v každém směru. Práce měly původně skončit v sobotu. Po dokončení první části rekonstrukce budou opravy ještě pokračovat bez omezení dopravy. Ruský prezident Vladimír Putin navštívil Iturup, největší z kurilských ostrovů, o který vedou od druhé světové války územní spor Rusko s Japonskem. Informovala o tom ruská státní agentura TASS, která zdůraznila, že jde o první Putinovu návštěvu souostroví v roli hlavy státu. Fotbalista Jablonce dnes nastoupí v Rize proti RFS k odvetě třetího předkola konferenční ligy s cílem stvrdit postup a udělat druhý ze tří kroků na cestě do hlavní fáze soutěže.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně jasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni Celsia. Na severovýchodě území bude kolem 24 stupňů.
2: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava.
1: Na D5 se boural ve směru do Prahy u Chrášťan na prvním kilometru a pozor taky na D1 ve směru na Ostravu. Tam se řeší nehoda dvou osobáků na 369. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Ať vám nikdo neukradne vaše oříšky, vám přeje Honza,
5: Anabel
1: a Zuzka.
4: 7:03 máme právě teď, je čtvrtek 13. srpna, díky bohu, že je čtvrtek.
5: Ano, stále si můžete psát o lístky na vypsanou fixu na křest jejich alba, který se koná už příští čtvrtek zde v Praze v Holešovicích. No a co dál? Začíná mě bolet v krku, trochu mě to děsí.
4: Teď?
5: Teď.
4: Srpen, to máš ještě tak měsíc čas.
5: Ne? Já nevím, proč to začalo teď takhle, zrovna když dneska mám nahrávat novou píseň a o víkendu moderovat, je to super.
4: Tak nedáš ani jedno, no.
5: Ne, to vůbec neříkej takovýhle strašný zprávy.
4: Tak doufám, že nás nenakazíš, člověče, jak mi tak došlo.
5: To jdu ti dát jazyk do krku, ať to máš zítra taky.
4: No to ne, já mám po víkendu 4 koncerty, to mě nemůžeš udělat.
5: Tak mi to nepřej, nebo mě neštvi.
4: Dobře, já si vyberu, tak vybírám si, nebo mě neštvi.
5: Dobře.
4: Je to správně.
5: Je to v pořádku.
4: Tak přátelé, vyberte si taky, ať vás nikdo neštve a dejte si k tomu Volda Gang.

0: Bruce Springsteen a Streets of Philadelphia. Tahle ta pohodička nám dohrála 10 minut po 7. u nás na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Dneska je čtvrtek, máme 13.
1: Já mám
0: srpna.
1: Spíš rokovej dojezd, bych chtěla říct, ale jinak v pohodě.
0: Škoda, že tady zrovna teď nemám kameru, abych natočil, jak vypadáš, je to krásné.
1: Já to nechci vidět, jako. Já si to jenom představuje, mi z toho špatně.
0: Nicméně dneska máme svátek, holky, protože svátek mají leváci. Jeden leváků.
1: Já jsem pravák.
0: Já vím, ale jakože jsme leví, chápeš, to byl takový vtípek, no nic.
1: Tak to zmluv o sobě, já jsem šikovná na všechno, na co sáhnu, tyjo. A Zuzka taky.
0: Já jsem koukal, který rockeři slavní jsou leváci.
1: No.
0: Jimi Hendrix byl třeba levák, na to, že to byl, že jo, jeden z nejvlivnějších rockových kytaristů, který v podstatě založil základy rockový kytary, tak je to zajímavý. Paul McCartney, to víme, že jo. Kurt Cobain, prej byl přirozený levák. Údajně. Nebo Tony Iommi z Black Sabbath a z bubeníků třeba Phil Collins, ten má taky jako měl svou bubenickou sestavu prej otočenou. Zajímavé věci. Nicméně mě by zajímalo něco ještě daleko víc.
1: Já úplně mám pocit, že vím, kam míříš.
0: Jo?
1: No, nevím.
0: Víš, co by bylo strašně blbý?
1: No.
0: Kdyby ses narodila jako levák, ale narodila se bez levý ruky.
1: Ty krása, no tak to by bylo potom problém.
0: Co bys dělal?
1: Musel by ses přeučit na pravou. Ono to prejde, ono je to spojený s hemisférama, ale já mám třeba bejvalýho, který je levák a naučil se dělat spoustu věcí pravou. Jako psaní a tak.
0: Nemyslela si nic speciálního.
1: Jsi debil.
0: Já jsem myslel třeba vynášení odpadku, Ježíši Kriste, na co ty zase hrát nemyslíš.
1: Já jsem viděla ten tvůj výraz, úplně jsem, ne, psaní třeba, no, a hraní na kytaru a tak.
0: Tohle mě docela fascinuje, jakože, ale tak to asi není ještě tak těžký, třeba daleko horší, kdyby vlastně ty ruce neměl ani jednu a musel psát levou nohou.
1: Ježíš, prosím tě, už to ukončeme, tohle téma, já jsem z toho už úplně vyřízená, mě to unavilo normálně.
0: Takže se mi to povedlo. Nic, pojďme si dát něco pro leváky i pro praváky, tady budou Def Leppard a Pour Some Sugar On Me, nasyp na mě nějaký cukřík na Rock Rádiu.

0: Sabatoni a jejich templáři, loňská pecka v 7 hodin a 22 minut přesně v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. Já tu mám teď špatnou zprávu pro všechny, kdo by chtěl ještě Anabel někdy vidět, protože to vypadá, že právě tady vypustila duši.
1: Já myslím, že už se nedožiju zítřka, to je strašný, dneska to fakt náročný, přátelé.
0: Mrzí mě to, že teda nebudeš moderovat Magma Fest, ale...
1: Vůbec neříkej, Radek nás určitě poslouchá, právě teď dostal zástavu srdce, když si řekl tohle na hlas.
0: Ne, nebojte se, přátelé, zítra Anabel na Magma Festu bude, co ale zřejmě už nikdy nebude, bude plnohodnotný, je teda plnohodnotný album kapely Mötley Crüe, protože Mötley Crüe teď se nechali slyšet, lépe řečeno šéf Nikki Six, řekl, že už nikdy nevydají žádný album, nikdy.
1: Nikdy neříkej, nikdy, dojdou peníze, bude další album, nebála bych se.
0: Chtěl bych jako trošku podotknout, že vzhledem k tomu, že tahle ta kapela mezi svýma spoluhráčema, že si uzavřela dohodu, že už nikdy nevystoupěj a vydrželo jim to nějaký 3 roky nebo jak dlouho, než zase vystupovali. Takže se obávám, že třeba ani tohle nevyjde. Nicméně ten point, co vlastně on tvrdí, je docela dobrý, protože Nicky tvrdí, že oni budou vydávat už jenom singly, případně krátký EP, kde budou 2, 3, 4 songy, ale že nebudou dělat celý alba, protože se doba změnila, doba streamovacích platform, všechna muzika na dosah kliknutí způsobila to, že lidi ty alba neposlouchají celý. A když si vezmeš, že ty tvoříš desku většinou, že když máš desku, kde máš 10 věcí, tak na to napíšeš 20 až 30 písniček, pak z toho něco vybíráš, vybereš opravdu ty, o kterých si myslíš, že jsou nejlepší. Reálně to album opravdu vzniká 2, 3, 4 roky, ten materiál na to. A potom to pustíš ven a zjistíš, že na těch streamovacích platformách jedou jenom 3 songy. A ten zbytek nikdo neposlouchá, protože lidi dneska neudrží pozornost.
1: A tak je to smutný. To tak bylo vždycky podle mě, že lidi poslouchali jenom ty, který je bavili a ty ostatní byli prostě vedlejší na tom.
0: Jako potom asi jo, ale když si koupíš tu CD, tak většinou si tu desku poslechneš celou minimálně jednou.
1: Nevím, já jsem takhle nedělala ani tehda.
0: Ne?
1: Ne, ani když byly kazety.
0: Průkopník.
1: Od toho bylo tlačítko Rewind.
0: OK, tak pro nás normální je to smutný, pro tábor Anabel. Ne, neříkám, jestli je to normální, ale je to zajímavý.
1: Určitě je to zajímavý, až na to, že vůbec. Ale to nevadí, děkujeme za krásnou zprávu Honzíku a dáme si za chvilku kabáty.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Bylo to jistý. Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna po pokříme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 70 nebo 60.
4: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Minutku a půl po půl osmí nám kabáti dohráli své houby magický, no a než tady slavnostně pohřbíme moji kolegyně Anabel, protože umírá, tak si dáme zprávy se Zuzkou.
1: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Lady Kate, Kokot Minute, Koblížci, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 14. srpna ve Slavkově. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
2: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
1: Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Moravskoslezští dopravní policisté s využitím dronu na dálnici D1 odhalili 15 kamionů, kteří při předjíždění brzdili provoz. Řidiči nákladních vozů s hmotností nad 3,5 tuny neměli k předjížděcímu manévru dostatečnou rychlost. Na pokutách policisté na místě vybrali přes 68 tisíc korun. Rekordně nízká hladina vody v Dunaji nadále odhaluje pozůstatky druhé světové války v Evropě. V důsledku letošního intenzivního sucha se z koryta řeky vynořila řada válečných lodí a v Budapešti na dně toku našli i těla dvou německých vojáků z druhé světové války. Znakař Jan Čejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů pátý. Od medaile dělilo českého plavce 48 setin sekundy.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude opět slunečno a nejvyšší teploty do 30 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Na D3 se bouralo na exitu číslo 104 u Žíšova. V Praze se řeší nehoda na Karlovarské ulici. Na D1 pozor ve směru na Brno u Ostrovačic na 179. kilometru se srazila dodávka s osobákem a stále se řeší nehoda u Chrášťan na D5 ve směru na Prahu na prvním kilometru.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio.
0: Pokud jste doteď něco nevěděli, tak snad vám Zuzka vaše otázky zodpověděla a teď si dáme pecku, kterou určitě znáte. Iron Maiden, Run to the Hills.

0: Iron Maiden, Run to the Hills, utíkej do hor v 7 hodin a 38 minut. Je čtvrtek 13. srpna a říkali jsme, že je den leváků. Mm-hmm. A máme tady na to dvě milé reakce. Na den leváků, jak jsme tady rozebírali, co všechno jako zvládají a nezvládají, nám reagoval Paty, který píše, no a co teprve takový utírání řiti?
1: Mm-hmm. Levačkou. Ježiš, no. Tady hraje něco z telefonu.
0: To asi, já nevím. Šlo by to?
1: Tak určitě.
0: Vyzkouším dneska.
1: Můžeš to zkusit a poreferuješ nám, jaký to bylo, až se pak budeš umývat celý.
0: Až budu se utírat o podlahu, jako pes. No a potom ještě píše Honza a ten posílá hádanku. Víte, co dostalo bez ruky a bez nohy děcko na Vánoce?
1: Ne.
0: Ono taky ne, ještě nerozbalilo dárky.
1: Ježiš, to je strašný. Tak ten byl černej, jak můj soused z Indie.
0: Máš souseda z Indie?
1: Jo.
0: Fakt? A je to levák?
1: Ne, oni tam teď už tam jsou Ukrajinci, ale předtím jsem tam měla, já jsem jim říkala Apuovic. Oni měli asi 6 dětí a soused pak říkal, když je vystěhovávali, že chodili na záchod do nějakého lavoru, který měli postavený ve sprcháči. No, víc jsem to radši nerozobírala.
0: No ale to je docela hezký, že jsme se vlastně vrátili k tomu, co psal Paty, protože víš, co dělají Indové levou rukou.
1: Vím.
0: A víš, kam jí pak strčí do kapsy a tam jí utřou.
1: Proč?
0: Přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna snídáte, za chvíli jiné kafé, Růžová zahrada.
1: Bože.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Go-

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: Sliční japonský dámy z kapely Baby Metal dohrály loňskou pecku White Flame na Rock Rádiu 9 minut před 8 hodinou raní.
1: Hrozná kapela.
0: Nemáš je ráda?
1: Ne, nesnáším je, to víš. Je to příjemné, já vždycky si chci nalejt savo do uši a vypíchnout si oči bambusovým tyčkou, tyjo.
0: A pak naspívat vlastní verze jejich songu.
1: Ano. Hej, jo, mače Kokio, dedy, vali Tokio. Nevím, to prostě
0: a teď si představ, jak by ten song zněl, kdyby napsali něco třeba o Marcelovi.
1: No, to si můžeme představit už za chviličku.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Ivan Mládek ve své možná nejslavnější písni vyjadřuje obavy, že pokud pojede na Oravu, tak musí přes Moravu, kde řádí strašidlo, jež zove se Joužin z Bážin. Ponechme teď stranou, jak to s Jožkou dopadlo, a zaměřme se na vozidlo, kterým se Ivan Mládek přes Moravu dopravoval. Jel totiž takhle tábořit Škodou 100. No a jsme u merita věci. Nejen tohle legendární vozidlo, ale i třeba MBčka, kultovní raz, dva, trojky, 12, 2, RK, oktávky, jež měly opravdovou eleganci, Spartaky, a nesmíme zapomenout ani na nejkrásnější vůz ze škodovácké historie, překrásný kabriolet Felicia. Tak to je nabídka, jaké se nedá odolat. Pokud to taky tak cítíte, vyražte v sobotu 22. srpence, skalní mohou už pátek, do Luškovic u Zlína. Úvabné to dědinky ve směru z krajského města na Vizovice. Tam si dají dostaveníčko milci i milovnice všech škodováckých skvostů, o kterých jsem mluvil, a dost možná i těch, na jejich výčet jsem zapomněl. Kromě obdivu ke starým strojům se můžete podívat, jak se s nimi jezdí na pravidelnost, jak s nimi na zručnost, odvážnější se vydají na jízdu orientační, přičemž budou doufat, že nenajdou žádného z potomků Jožina z Bážin. Čekají vás i soutěže pro diváky, špeci program pro dítka a večer třeba zábava s kapelama Plyšáci a Minimax. Škoda meeting v Luškovicích u Zlína o víkendu 21 až 23 srpenec.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Nirvana, On a Plane na Rock Rádiu, minutu a půl do 8 hodiny. Prejte nemám zkracovat, mám říct jenom zprávy.
1: Měl jsi říct jenom zprávy, nevím, proč to zkracuješ.
0: Jenom zprávy.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: A to je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
6: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pěknou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
10: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda? Auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
11: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Nezmeškejte dny nábytku Visku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké ráno, máme minutu po 8, jsou tu další zprávy. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu, který připravila Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra, se lidé můžou zapojit ve 13 hodin. Podle úřadu by bylo ideální, kdyby jich bylo kolem 40 tisíc. Okresní soud v Ústí nad Labem dnes vynese rozsudek případu podvodu, kterého se podle obžaloby dopustili dva bývalí místostarostové Lovosic Miroslav Závada a Vladimíra Nováková. Podle obžaloby Závada jako manažer krajské majetkové, která spravovala krajský majetek, zařizoval Novákové zakázky na fiktivní práce za 100 000 korun měsíčně. Pondělní zemětřesení v Kolumbii, nejsilnější za téměř 50 let, si doteď vyžádalo nejméně 265 obětí na životech. Dalších 496 lidí se pohřešuje. Zranění utrpělo téměř 3,5 tisíce lidí. Fotbalisté Paris Saint-Germain zopakovali loňský triumf superpoháru. V zápase, ve kterém se v úvodu nové sezóny tradičně utkávají vítězové ligy mistrů a Evropské ligy, porazili v Salzburku Aston Villa 2-1.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes nás čeká slunečný den, bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě území bude kolem 24.
2: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
1: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 pozor u Ostrovačic ve směru na Brno na 179. kilometru. Srazila se tam dodávka s osobákem a je neprůjezdný levý jízdní pruh. Bouralo se u Třeboně na silnici číslo 24 na trase Jindřichův Hradec Třeboň na 21. kilometru. Srazilo se tam čtyři auta se tam srazily a v Ústí nad Labem pozor na Pařížské ulici, i tam se bouralo.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci!
5: Ať se vám dneska dobře vyslovuje číslo 4, vám se je Honza.
6: Anabel.
0: A Zuzka.
5: 3 minuty po 8 ve čtvrtek 13. srpna. Přátelé, za půl hodiny další rozdávačka, další lístky na vypsanou fixu na příští čtvrtek 20. srpna a to do Prahy.
6: Ano, můžete si ještě půl hoďky psát, Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a zvedejte mobil.
5: Jestli ho nezvednete, nic od nás nedostanete.
6: Dostanete hovno.
5: Ale to je zase za 5 kilo. Tak si pojďme na ACDC Rock and Roll Train.

0: Proteus, pro tvoji vůni v 8 hodin a 11 minut song, který by mohl z fleku sponzorovat nějaký deodorant. Ne? Ne, dobře.
1: Já myslím nějaký web pro ukolébavky, ale dobře.
0: Každopádně dobré ráno, pokud jste se právě probudili. Já tu mám teďka zase jednu zprávu nebo příhodu, že děda vzpomíná. Je to o velkém přátelství.
1: To je o nás.
0: Ano. Kapely Oasis a The Verve se kámošili od jak živá, to se tak nějak jako vždycky vědělo, vždycky, kde se potkali, tak z toho byl krásný chlív. No a potkali se 13. srpna roku 1994, kdy odehráli koncerty na Hultsfred festivalu ve Švédsku. Po koncertě potom spolu kluci měli společný hotel, že jo, tak samozřejmě, co chceš, slezeš z pokoje, jdeš na bar, tam pařili, no a došlo pití. Nebo lépe řečeno, oni už byli tak strašně napití, že jim už potom v tom baru nechtěli nalejt. Což teda kluci samozřejmě velice ocenili, protože ten bar zdemolovali. A pak vyšli do ulic hledat chlast. Kde si myslíš, že ten chlast našli?
1: Jako vždycky u Číňana, jinde není otevřeno.
0: Ne.
1: Tak nevím.
0: Žádná večerka, žádný bar, žádný non-stop, ale jak byli nakalený, tak nenapadlo nic lepšího, že ten nejlepší alkohol, který najdou, je mešní víno v kostele. Takže se normálně vloupali tam do místního kostela. A evidentně byli tak strašně hluční, jeli takový bordel, že samozřejmě ve chvíli, kdy se konečně dostali k tomu meštímu vínu, něco tam jako
1: tak
0: někde,
1: je zatkli.
0: Tak je už dávno zatkli.
1: To je hezká příhoda. Jdem spolu do kostela.
0: No, já bych jako šel, ale ty mě budeš lákat na meštní víno a pak najednou budu koukat, že stojím u oltáře, tak to nevím.
1: Takhle, že bych tě jako...
0: To na mě navlíkla tam, ne?
1: Tady mám prstínky, Honzíku, nevadí ti to?
0: Zkus si ho, ale je ti na malíček lidně, ne, to je
1: pán.
0: Jedno.
1: Takže, prohlašuji vás za muže a ženu.
0: A nyní si dejte první novomanželské políbení.
1: A za co? Kde je to víno?
0: Přesně, já jsem přišel jenom na víno. No tak, jako je pravda, že to není příhoda, tak která by se dělala na mě, to spíš tady třeba na Zuzku, jako která s tím chlastem má asi větší zkušenosti, ale...
1: No já se tam chodím většinou křižovat a ne mešním vínem, ale tou vodou, která tam je v takový, ta špinavá, kdo ní všichni šahají.
0: To, co hrozně smrdí.
1: To se smrdí jak tojka po festivale.
0: Jsem si říkal, kam si chodíš mejt, tak už mám odpověď. Tak haleluja, pojďme radši na muziku.
1: Pro tvojí vůni už bylo, no tak teď si dáme
0: Alici
1: Koprovou.
0: House of Fire na Rock Radio.

0: Rolling Stones na začátku července vydali nový album Foreign Tongues a tohle byl jeden ze singlů In the Stars na Rock Radio v 8 hodin a 22 minut.
1: Ano, přátelé, pokud nemáte program na zítřek, tak my pro vás máme geniální tip. Můžete se poveselit, buď to na Magma Festu.
0: Už je to tady zase. Buď to můžete být doma. Můžete jít do kina, do Cinema City, ne, vůbec koná, to není reklama.
1: Koná se spoustu skvělých akcí samozřejmě a my jsme vám teďka chtěli připomenout Rockin, který se koná ve Slavkově u Brna. Bude tam celý rock rádiový tým. Moderuje to Kamil, budou tam naše hostesky, můžete si nakoupit v našem rock rádiovém stánku merch nebo získat levné drobnosti, zdarma drobnosti jako kondomy a tak podobně. Takže
0: ano, jsou propíchaní, stavte se tam.
1: Ano, já jsem to tady s Honzou propichovala celý odpoledne. Každopádně, kdo ještě nemá lístky, tak si je může buď to koupit na webu rockin.cz, anebo získat pro sebe a celou partu. A dnes končí poslední možnost, kdy je můžete získat. Stačí, když se vyfotíte, pošlete nám fotku sebe a svojí partičky na e-mail, studio@rokovirádio.cz a už dneska ve 3 to uzavřeme.
0: Řekla si úplně všechno, nemám co dodat.
1: Aha,
0: děkuji.
1: Já jsem tím nic nechal.
0: Pořádku.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Já jsem tě nechal povídat, ty ses tak hezky rozjela, tak jsem si tady jenom tak pochybovala, poslouchala, jestli se dozvím něco hezkýho.
1: Co zbylo na tebe a pak mi došlo, že vlastně nic moc.
0: No.
1: Tak pardon, se omlouvám kolego, příště budeš mluvit ty, sport si nahlásíš sám, jdu si lehnout, pa.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda CZ.
13: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
14: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
15: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech. Jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
16: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
17: Vyslev se na to, Franto!
18: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bezpotisku.cz

0: Proč pocit mám, že Harley dohrává i na Rock Rádiu? Máme pár vteřin a minutu k tomu. Po půl devátý, tak mám teď pocit, že si dáme sport se Zuzkou.
1: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum vsadí na modernější metal. Jedničku mají Avenged Sevenfold s deskou Life is but a Dream z roku 2023. Dvojku dostali Bad Wolves a album Nation z roku 2019. Nebo můžete zvolit Parkway Drive a desku Darker Still z roku 2022. Hlasujte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Sport.
2: Fotbalisté Paris Saint-Germain zopakovali loňský triumf superpoháru v zápase, ve kterém se v úvodu nové sezóny tradičně utkávají vítězové Ligy mistrů a Evropské ligy, porazili v Salzburgu Aston Villa 2-1. Znakař Jančejka skončil na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů pátý. Od medaile dělilo českého plavce 8,40 sekundy. Obhájkyně titulu Barbora Sémanová postoupila v olympijském bazénu z roku 2024 suverénně do čtvrtečního finále na 200 metrů volný způsob. A fotbalista Jablonce dnes nastoupí v Rize proti RFS k odvetě třetího předkola konferenční ligy s cílem stvrdit postup a udělat druhý ze tří kroků na cestě do hlavní fáze soutěže.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Bouralo se u Třeboně na silnici číslo 24 na trase od Jindřichova Hradce na 21. kilometru a na D1 se řeší dvě nehody ve směru na Brno na 184. kilometru, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh, a na 345.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio.
0: Tak jsme si zasportovali, díky Zuzko, zapotili jsme se a tak je třeba se teď místo toho, co já vím, zamilovat. Finský love metal, Wicked Game a kapela Hymn.

0: Hymn Wicked Game na Rock Rádiu máme 7 minut po 8:30, což znamená jediný.
1: Že budeme rozdávat.
0: Ano. Ano. Rozdáš se teďka?
1: Já se nerozdám určitě, ale mám tady 2 lístky na vypsanou fixu, které rozdáme.
0: Dobře.
1: Já jsem skoupá na rozdávání sama sebe. Rozdávám pouze vybraným a je jich málo.
0: Jsi skromná, chci si chtěla říct.
1: Jsem skromná, nejlepší. Tak berte telefon do ručky.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Co je? Funguj ty, křápe.
5: Já to musím dneska dodělat. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
9: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Do Víravy v pátek 21. srpna vyrazíš určitě rád. Na kapely Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Pousatej Had.
11: Svazené.
10: Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Fousatej Had ve Víravě 21. srpna od 17 hodin. www.virava-letniparket.cz.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

0: Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock
1: Radio. 3,5 minutky zbývají do 8:45 a my máme na telefonu Dvůr Králové nad Labem a v něm je Tereska Skovaná. Dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme, prosím tě. Terko, ty jsi nám psala, že seš, že Fixa je tvoje srdcovka a že bys moc chtěla lístky na Fixu. Tak já bych teďka jenom chtěl důkaz, že fakt máš radost, že jsi ty lístky dostala.
3: No, velkou radost. Paráda. Soutěžím od pondělí, jednou jste mi telefonovali, nevzala jsem to, tak jsem ráda, že to klaplo znova.
1: Vyšlo to znova, no, ku podivu, těch vzkazů dneska nepřišlo tolik jako jindy, takže si prostě měla štěstí.
3: No, paráda.
1: No a prosím tě, tvoje srdcovka vypsaná Fixa, co to znamená?
3: No, posloucháme od 15, no, tak skoro 20 let.
2: Tak to už je nějaký ten páteček.
3: Hmm. Jo, jo.
1: A Márdi byl pro tebe sexy před těma 20 lety nebo teď?
3: No pořád.
1: Pořád.
3: No, to je prostě jako tam to jede.
1: On má takový ten klukovský, šibalský sex appeal pořád, že jo, pankový?
3: Tak, přesně. Hele, a teď to učím syna. Byli jsme před 14 dněma na Porcinkuli v Hostiným na jejich koncertě. Koupili jsme si tam tričko, tak jsem tam pařila se synem.
1: No ty vado, takže opravdu věrná faninka, to je hezký.
3: No jasně.
2: No tak to bude super, tak to si užiješ. Koho vezmeš sebou?
3: No, asi manžela.
2: Manžela, takže romantika bude.
1: Tam vždycky líbí to slovo asi. Jestli to manžel
3: tak
1: poslouchá...
3: Uvidíme, jestli bude chtít jet, no.
1: No a kdyby nechtěl jet?
3: No tak asi kamarádku.
1: Dvě holky takhle, sami divočina na Fixe v Praze. 20. příští týden asi bych se šel podívat. Mě zajímá, jak to album pokřtějí, že jo? No, ne, samozřejmě si dělám srandu, jinak Teresko, my ti ještě jednou gratulujem. Ať už vemeš teda kamarádku, nebo svýho pana manžela, nebo kohokoliv jinýho, tak si to moc užijte, klidně nám pak napiš, jaký to bylo, jak se ti to líbilo. A jinak měj krásný ještě zbytek let a ještě bude pěkně.
3: Vám taky přeju a moc děkuju.
2: Krásný zbytek dne, ahoj.
3: Mějte se, ahoj.
1: Ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rok.
1: Já bych možná měl přehodnotit to svoje závěreční ahoj, protože to vždycky zní jako ahoj, vím, kde bydlíš.
2: No, přesně, no, teď už to možná víš, paní tě poslala adresu, tak ji můžeš navštívit.
1: A já mám jenom mail, bohužel.
2: Já je, tak podle IP adresy.
1: Já bych to nerozmazával. Pojďme si dát muziku Arakain, Ztráty a nálezy, třeba někoho nalezneme.

0: I'm Back to Differ a Billy Talent v 8 hodin 52 minut na Rock Rádiu. Jako jeden z posledních songů dnešního rokového rozjezdu, přátelé, je to zase tady.
1: Ježiši, díky bože, dneska jsem myslel, že se na tý 9. ani nedožiju, čověče, bylo to teda víc než náročný.
0: No z tebe se tady dneska stala věřící, ještě si vystřídala asi 4 náboženství za to ráno, to jsem koukal. Jako,
1: jako minimálně, tyjo, jsem přišla od jezuitů, tyjo, až po budu.
0: Začínat u jezuitů, no dobře.
1: Až po buddhismus, ale...
0: Nicméně, hele, přežila jsi to, bylo to skvělý. Já jsem schválně teda ještě zamlčel jeden mezinárodní den, který se dneska slaví. Dneska je mezinárodní den proseka, tak pokud dámy lejete proseko, tak si dneska můžeš dát jako
1: ty děláš,
0: odměnu.
1: Když se vidíme dneska poprvé v životě, kdy já jsem pila proseko, nikdy, ani když mám narozeniny, ani když mi umřel děda před 20 lety, nikdy jsem nepila proseko, ani ho pít nebudu.
0: A když se nevidíme poprvé, ty jsi ta mahulena.
1: No právě,
2: já
1: taky,
2: vůbec nepiju,
1: taky mě těší,
2: takže...
1: Jitko. No,
0: takže... Zuzka nepije vůbec.
2: Zuzka taky neví, co to je proseko.
0: Po poslední fotku Zuzky s alkoholem jsme měli na soukromém chatu včera odpoledne.
1: Každopádně, přátelé, ještě připomínáme zítra Rockin' Slavkov a Magma Fest. Já tady z toho důvodu nebudu, protože musím dopoledne vyrážet na Magmáč, takže nebudu prostě stávat ve 4 ráno. Odmítám to kombinovat, když musím se v 1 ráno vracet z Magmáče do Prahy, protože jsem nesehnala hotel a tak, takže...

0: Tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak.

0: Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.eshop.cz Partner pro vaši zahradu.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Hezké dopoledne, máme přesně 9 hodin, jsou tu další zprávy. Hasiči zasahují od středečního večera u požáru pětipatrové budovy a sousedního přízemního objektu ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášený byl druhý stupeň požárního poplachu. Uvnitř budov nikdo nebyl, zásah se tak obešel bez zranění. V Pražské Jakubské ulici dnes po 16. hodině skončí rekonstrukce, kvůli které byla frekventovaná silnice od 2. července zúžena na jeden jízdní pruh v každém směru. Práce měly původně skončit v sobotu. Po dokončení první části rekonstrukce budou opravy ještě pokračovat bez omezení dopravy. Ruský prezident Vladimír Putin navštívil Iturup, největší z Kurilských ostrovů, o který vedou od druhé světové války územní spor Rusko s Japonskem. Informovala o tom ruská státní agentura TASS, která zdůraznila, že jde o první Putinovu návštěvu souostroví v roli hlavy státu. Česká plavkyně Barbora Semanová bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži útočit na třetí zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu z předloňského šampionátu v Bělehradu byla ve středu nejrychlejší v rozplavbách i v semifinále. Rock Radio, počasí. Dnes nás čeká další slunečný den, bude převážně jasno, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě území kolem 24.
1: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
2: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio.
0: Doprava. Na D1 se stále řeší nehoda ve směru na Brno. Na 184. kilometru se srazily 3 osobáky a bouralo se v Plzni na Folmavské ulici na výjezdu směr Tesco. Tam se srazily 2 osobáky a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Dopoledne.
3: Tak, máme rokový dopoledne, čtvrteční. Startujeme právě teď 3 minuty po 9. hodině. Zuzka je tady, děkujeme za zprávy. Sledovala jsi včera to, co všichni asi?
0: Hele, nesledovala, neměla jsem ochranné brýle, tak jsem si řekla...
3: Jenom kvůli tomu?
0: No, jenom kvůli tomu. Aha. Oni všude upozorňovali, že je to fakt nebezpečný bez těch ochranných brýlí a že normální nestačej sluneční. Takže jsem to vynechala a dívám se teďka na fotky všude.
3: Já byl doma a čet jsem si.
0: To taky
3: mě
0: dobrý.
3: To nechalo absolutně chladným.
0: Jako mě docela taky, jsem si právě říkala, ale říkal, jako bude co, to tak, všude.
3: No ne, tak všude, ale tak jako tak co, no tak měsíc přejde přes slunce, no.
0: No,
3: tak,
0: no jako asi co? Tak, asi tak, no.
3: Jako co? Co na tom, tak na to 3 hodiny koukáš, jak jsi dobrý to bylo.
0: Přesně, no. Máme na to asi podobný názor.
3: Tak, a nejenom my, tak pár lidí se najde, ale asi budeme černý ovce. Obecně. No tak jo, tak to jsme probrali včerejší zážitek a teď už se pojďme věnovat muzice v rokovým dopolední. Dáme si Foo Fighters, Daniela Landu a teď Dropic Murphy. S vámi je Kamil a já vám přeju hezký čtvrtek.

0: Mistr na Rock Rádiu, 9 hodin a 19 minut, dneska máme 13. srpna, pojďme se na tohle datum podívat z hlediska historie. A dneska je mi ctí, že můžu takhle přes éter popřát Michalu Prokopovi, protože ten dneska slaví narozeniny svoje kulatiny 80. Je to neuvěřitelný, samozřejmě mu přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, spoustu skvělý muziky, kterou nám přichystal už od 60. let a kterou nás zásoboval i po dobu 80. let a částečně i začátkem 90., kdy vyšla ta krásná trilogie, která je součástí jeho diskografie a kterou máme hodně rádi, protože tam se objevují skladby, které nám dělají obrovskou radost a celá ta trilogie je výborná. Takže už jenom tímhletím se zapsal do historie rockové hudby. No a samozřejmě i dalšíma věcma. Je strašně zvláštní, já jsem nad tím právě před chvílí přemýšlel, jak vlastně všichni tyhleti muzikanti, tyhleti legendy, který dělali muziku v těch 60., 70. a 80. letech, ať to byl František Ringočech, Michal Kocáb nebo Vladimír Mišík, tak včetně i Michala Prokopa, jak se všichni potom vrhli po revoluci v těch 90. letech do politiky, jak se snažili něco změnit, něco udělat a asi postupem času zjistili, že ta muzika je asi lepší v tomhle smyslu. No tak vzpomínka na Michala Prokopa a samozřejmě dnešní oslava 80. narozenin. Přejeme všechno nejlepší.
1: To tenkrát ještě rostly holkám vlasy.
0: Tohle asi netřeba připomínat. Jinak tuhle tu píseň a všechny ostatní a dalších spoustu najdete na naší dceřiný stanici Rock Radio Stage, kde se věnujeme české muzice, takže jestli máte rádi českou muziku i zmíněných legend, který jsem před chvílí jmenoval, František Ringočech v rámci třeba Jirky Schillingera, Michal Kocá, Pražský výběr, Vladimír Mišík, ETC nebo Solově, tak všechno to tam najdete a můžete si to poslechnout. No a pokud si chcete českou muziku poslechnout na Rock Rádiu, tak vydržte, protože už za chvíli si dáme Panoptiko, přidám k tomu Amarant a budou taky Van Halen.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
6: Zach Wild a jeho Black Label Society,
5: veselá parta Aylstorm
6: i Američané Savatage a Testament,
5: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze, v areálu 7, v Holešovicích, naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Můžete být 78 nebo 60.
9: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
10: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
9: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
12: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
13: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
13: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
13: klimaexpress.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. DABu i FM nebo na radia.cz.

pátek 14. srpna bude Rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bývalý režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

0: Kytarový hrdina Eddie Van Halen na Rock Rádiu a za chvíli další kytarový hrdina Brian May, což mi připomíná událost, která se stala včera, nebo respektive ze včerejška na dnešek pro nás v noci. A všichni jsme se na to těšili, byť to byla zpráva, která přišla jak blesk z čistého nebe. A já teda musím říct, že jsem za to strašně rád. Samozřejmě modří už vědí, že se bavím o náštěvě Richieho Blackmora, kytaristy, kytarovýho hrdiny, který se připojil na koncert v New Yorku Deep Purple. A je to strašně zvláštní, že teda po 33 letech, kdy spolu vlastně nemluvili vůbec, nebyli v žádném kontaktu a věci si vyřizovali, nebo oni si je vlastně ani nevyřizovali, nebyl žádný důvod a ani při uvedení Deep Purple do rock'n'rollový síně slávy, do té břečky, tak se Richie, a zaplať pámbu za to, se toho nezúčastnil a když se ho na to ptali, co to pro něj znamená, tak jedině to, že mu zase přibyde pár peněz na účtu, tak to jsem rád, že se k tomu takhle staví, že se nenechal polapit touhletou hloupostí. Ale co jsem chtěl říct, je důležitý, že prostě došlo k usmíření mezi, ani ne tak kapelou, ale hlavně mezi zpěvákem Ianem Gillanem a jim. A když jste je viděli na pódiu a viděli jste, jak vlastně se na sebe usmívají, jak se sebe dotýkají, jak mají v sobě ten vzájemný respekt, který vlastně úplně byl na bodu mrazu, řekl bych, že až skoro pod nulou, když si vezmeme, že právě pražský koncert v roce 1993 rozhodl definitivně to, že Richie Blackmore opustí Deep Purple a zabouchl za sebou dveře po konci turné a ne, do Japonska už neodjel a od té doby prostě žádná komunikace a najednou, tak je to strašně skvělý. Samozřejmě ty videa už kolujou na YouTube, můžete se na ně podívat, najděte si to, Richie Blackmore, Deep Purple a fakt jako až mi to skoro hnalo slzy do očí, protože jsem rád, že v tomhletom věku si to pánové vyříkali a že našli společnou řeč a vidět je takhle pohromadě. Takovýhle muzikanty, který tvořili historii, tak to je něco neskutečného. Nebudu tam dlouho mluvit, pojďme si dát teda Briana Maye, dáme si taky Amorphis nebo Divokýho Billa a podíváme se i na kulturní typy, protože se nám blíží víkend. Tak abyste věděli, kde se co bude dít a kam můžete vyrazit za zábavou. Počkejte si na to, za chvíli se to dozvíte.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Chilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Váš autorizovaný prodejce vozu Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. V sobotu tam pak přijde na řadu Nirvana Revival. 15. srpna se odehraje v Ořechu u Prahy festival amatérských kapel. Objevit něco novýho můžeme na louce za Sokolovnou. Osmiročník festivalu Rockin Močál nás čeká v sobotu 15. v Močedníku, kousek od Českého Brodu. Zahrají Duhaj, Nikde nikdo, Arva, Laters a Telegraph Rock. A ještě jeden tip směrem na Nymburk. Výkvy v parku slaví v sobotu 15. 45 let kapela Turbo. A jestli je chcete v tomhle regionu vidět, tak tohle je vaše šance. Nikde jinde v širším okolí totiž Turbo už nevystoupí. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Radio.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník,
7: malíř,
6: topenář,
7: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
11: Příjemné čtvrteční dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Češi se dožívají stále vyššího věku, přibývá stoletých. Jejich počet se za posledních 7 let bezmála strojnásobil. Dlouhodobě přibývá i devadesátníků. Je zatím zlepšující se zdravotní péče nebo vývoj věkové struktury obyvatel. Počet stoletých ovlivnila ale také třeba populační exploze po první světové válce. Ukrajina opět útočila na průmyslové areály v Rusku. Dronový útok způsobil požár v průmyslové zóně ve městě Salavat, kde se nachází velká ropná rafinérie a petrochemický komplex. Ruské úřady hovoří také o útoku na Orenburskou oblast. Fotbalisté Jablonce dnes nastoupí v Rize proti RFS k odvetě třetího předkola konferenční ligy s cílem stvrdit postup a udělat druhý ze 3 kroků na cestě do hlavní fáze soutěže. Severočeši budou proti lídrovi lotyšské ligy hájit náskok 2-0 z úvodního domácího duelu.
0: Rock Radio. Počasí.
12: Tak počasí.

0: Dneska bude jasno až skoro jasno a teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia.
1: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
2: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
0: No a podíváme se ještě na silnice, ono v podstatě není na co. V tuhle tu chvíli, co jsem kontroloval ty hlavní tahy a velký města, tak to vypadá, že se všude jezdí bez komplikací a bez nehod. Tak ať to vydrží a v pořádku dojďte, šťastnou cestu.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Dopoledne.
0: No a my startujeme další hodinku rokovýho dopoledne, je přesně 10 hodin, Kamil Dráb je s vámi a přeju vám hezký čtvrtek s datem 13. srpna a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky, aby jsme pořád jenom nekecali a nekecali. Tak Gány si dáme si taky Komunál a na začátek to rozjedeme s pěknou pohodovkou od kapely Foreigner, kterou není potřeba představovat. Tak si užijte pěkně na pohodu a samozřejmě i celý rokový dopoledne s Rock Rádiem.

0: Megadeth Anarchy in UK, což je cover kapely Sex Pistols, který vyšel v roce 1988. A bohužel, když Megadeth chtěli tuhletu píseň umístit na svoji bestovku, tak nedostali povolení od Pistolí na album, který vydali v roce 1988. Ano, na následný výběr už bohužel ne, takže pokud byste si chtěli poslechnout, tak musíte jenom v rámci celého alba, který v 88. vyšlo. Za chvíli si dáme Soundgarden, jejich Black Hole Sun, píseň, která vznikla za 15 minut, což je neuvěřitelný, ale jenom to podtrhuje pravidlo, že právě ty bezprostřední nápady a písně, které vznikají hned na první dobrou, tak většinou oslovují ty posluchače nejvíc a stávají se z nich největší hity. Historie už zná třeba skladbu Paranoid od Black Sabbath, nebo z domácí scény třeba píseň Plakala od Divokého Billa, která byla dosazena na album taky, jen tak mimo děk, jakože aby natáhla stopáž, a pak se z ní stal prodejní artikl celého alba. Ale jsou taky písně, které vznikly nečekaně a náhodou, sice se na nich pracovalo díl, ale třeba vůbec neměly na albu být, a to je třeba případ skladby Until Sleep od Metallica, která vyšla na albu Load, což je píseň, která je úplně poslední. Už všechny skladby by základy byly natočený, hotový, až potom Lars Ulrich si ve studiu hrál takový ten krásný motiv na ty bicí a James Hetfield do toho jen tak z pohody začal rozkládat akordy a zpívat a vznikla z toho tahle píseň, kterou Bob Rock nahrál a následně řekl, ať na ní chlapci zapracují, a stala se z ní průvodní píseň právě alba Load a celého toho období, protože to byl první single a navíc nejúspěšnější single Metallica, skladba, která bodovala nejdéle a nejvíc, dokonce překročila i čísla Nothing Else Matters z předchozího alba z černý desky tedy, tak to je neuvěřitelný, že takovýhle motiv, který vznikne náhodou, tak se pak stane průvodním jevem 90. let tvorby Metallica. A můžeme taky vzpomenout, už jsme se bavili před chvílí o Deep Purple, tak skladba Smoke on the Water, ta taky nebyla původně se záměrem zařazena, nebo neměla být zařazena na album Machine Head, ale stalo se tak čistě náhodou, když přijeli do Montre ve Švýcarsku, kde měli natáčet tohle album, a to místo, kde měli točit, tak vyhořelo. Samozřejmě víme o tom, že se tam konal koncert Franka Zappy a dokonce český imigrant tento způsobil, když zapál světlici, tak způsobil požár v celém tom klubu. A na základě toho vznikla píseň, která se taky stala průvodní nejenom toho alba, ale vlastně dá se říct celý diskografie Deep Purple. Jsou to takové zvláštní věci a okamžiky, které potom mají obrovský vliv na celkový dějiny. Až je to paradox. Takže Soundgarden a Black Hole Sun za chvíli. Přidám Rybičky 48 a taky Terror Dead Man.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
7: Do Víravy v pátek 21. srpna vyrazíš určitě rád. Na kapely Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Pousatej had. Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Fousatej had ve Víravě 21. srpna od 17 hodin. www.virava-ledniparket.cz.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Užijte si babí léto plné Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
12: Potřebujete dětské kolo?
13: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
12: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
13: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
12: Raskal
13: a Bíny.
12: A teď navíc se slevou 30%.
13: Happysport.cz.

0: Vážná muzika.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Theory of Deadman na Rock Rádiu, 10:39 a my se jdeme podívat na Slavkov, tedy konkrétně na Rock in Town, který proběhne už zítra. Hele, zítra v pátek 14. srpna se uvidíme ve Slavkově a to doslova, protože já tam budu s vámi, budu to moderovat a provázet vás celým festivalem, ale taky tam bude náš skvělý tým, který přiveze merch, který si tam budete moct koupit. A taky pro vás budeme mít nějaký dárečky a speciální věci, jakožto mediální partner, tedy Rock Radio Festivalu Rock in Town. Tak se máte na co těšit, všechno se dozvíte na místě. Důležitý je, abyste dorazili a užili si kapely jako Traktor, Horký Žeslíže, Trautenberg, Kokot Minute a další. Takže tu možnost budete mít. A pokud ještě nemáte lístky, tak máte další možnost, a to je získat je od nás. Vy víte, že v rámci partnerství na Rock in Town vám lupeny rozdáváme. A nejenom jeden, dva nebo tři, ale pro celou partu, tedy 10 lístků, který můžete získat. A to úplně jednoduchým způsobem. Stačí, když nám pošlete na e-mail studio@rockoviradio.cz fotku svojí party, se kterou byste chtěli vyrazit na Rock in Town. No a když se nám bude líbit, tak je možný, že ty lupeny získáte. To se konec konců dozvíte zítra v rokovém rozjezdu, kde vyhlásíme šťastlivce. Nicméně čas na to, abyste posílali fotky, máte do dneška do 15. hodiny. Takže už opravdu zbývají poslední hodiny, tak jestli jste váhali, čekali, tak máte poslední možnost, pošlete a zítra se dozvíte, jak to dopadlo.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a my pokračujeme v rokovým dopolední, než se dostaneme k 11. hodině, kdy rozpoutáme elektrický oběd, tedy muziku podle vás, tak si dáme ještě Ozzy Osbourne a Litu Ford, dáme si taky JT Corp a zazní i Nightwish.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
8: Oba.
10: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
11: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
12: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
13: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
12: Kazbet? A v čem jsou jiný?
13: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
12: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
14: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
15: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: vám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Rautenberg valí na roky a Rokin valí na konopiště. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Rautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in konopiště 22. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa a horký že slíže. Rock in konopiště 22. srpna, amfiteátr konopiště.
5: Lupení na go. Auto.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Pohodové čtvrteční dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu, který připravila digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra, se lidé můžou zapojit ve 13 hodin. V Rumunsku dnes ráno začali odstavovat i druhý reaktor jaderné elektrárny Cerná voda. Důvodem je nízká hladina vody v Dunaji kvůli dlouhodobému suchu. První ze dvou funkčních reaktorů této elektrárny, která dodává asi pětinu místní spotřeby elektřiny, byl odstaven už 28. července. Beach volejbalistky Pavelkovy vyhrály na mistrovství Evropy i po druhé a jsou přímo v osmifinále. O vítězství ve skupině dnes budou na polském písku usilovat i Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. Naopak všechny tři české mužské páry čeká duel o udržení v soutěži.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dneska bude jasno až skoro jasno a denní teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
4: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
1: Rock Radio Doprava.
2: Nic moc zásadního se na našich silnicích neděje, aspoň tedy v těch větších městech a hlavních tazích, ale přece jenom tady nějaké upozornění mám. Z Pardubic konkrétně v ulici Štrosová nehoda dvou osobních aut, je to s lehkým zraněním, počítejte tam s omezením. A s omezením počítejte i v Teplicích, ulici Císařský sklázní, tak tam je nehoda dvou osobních aut, překáží to tam taky v provozu, ale jsou to takový zapadlý uličky, takže víceméně si myslím, že to nějaký větší komplikace nepřivede. Tak jezděte dál opatrně a šťastnou cestu.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: 3 minuty po 11. hodině startujeme elektrický oběd. Muzika podle vašich chutí a přání, o kterou si můžete napsat na náš Facebook, do Messengeru a nebo případně využít e-mailu obed@rockoviradio.cz. Já jsem připraven, mé jméno je Kamil Dráb a budu vám servírovat to, o co si budete psát, pokud to samozřejmě bude v mojí moci. A nejste ti, kdo si třeba napsali předevčírem a třeba minulý týden a já jsem vám to zahrál, protože je potřeba myslet na všechny ostatní. Takže pište, uvidíme, jak to dneska dopadne a ode mě první příspěvek. Dneska trochu romantiky a na pohodu. Dáme si Aerosmith a průvodní píseň filmu Armageddon z roku 1998. I could stay awake just to hear.

Čtvrteční elektrický oběd jsme rozdělili s Aerosmith a teď už pojďme na vaše první přání a vzkaz. Dnes má narozeniny největší rockerka Soborka Ivanka. Kromě těch klasických přání ti přeji hodně energie a nespočet dalších rockových koncertů. To ti přeje ten, kterému si obrátila život a zasáhla srdce jako nikdo. Posílám ti tvoji nejoblíbenější kapelu z obrazu.

Tak tohle byly Powerwolf, který jsme si dali na Rock Rádiu v elektrickém obědě a muziku, kterou zařídila Soňa. Důležitý je říct, že Powerwolf, pokud se vám líbí, tak si je budete moct vychutnat už zítra živě u nás, a to konkrétně v Moravských Budějovicích, nebo v Moravském Krumlově, tak je to správně, protože tam probíhá další ročník Rockcastlu, který startuje dneska, v podstatě už za pár minut, a Powerwolf zahrají zítra, tedy při pátečním večeru, od 10:30 do půlnoci. Tak si je můžete vychutnat. Teď už pojďme na další přání. Chtěl bych zahrát písničku od Aleše Brichty, Když po tobě jdou, děkuji předem, je tady napsáno. Takhle zní to přání a takhle zní ta písnička.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 22. srpna na Konopiště, na Rock In a na náš velký koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
6: Zach Wild a jeho Black Label Society,
5: veselá parta Aylstorm
6: i Američané Savatage a Testament,
5: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
12: Pomoc. Nemůžu dýchat.
13: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
14: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
15: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
16: Rock Radio. Rocková muzika.

Tak tohle byl Liquido, který jsme si dali na Rock Rádiu v elektrickém obědě, samozřejmě na vaše přání. Hanka zařídila tuhletu skladbu a jdeme dál, píše Alča, která zdraví a prosí o tubatanku a dnes.

V elektrickém obědě jsme si dali Europe a sahli jsme do historie. Rok 1988 a otvírák alba Out of This World, skladba Superstition. Tak tuhletu muziku chtěl Martin, další muziku chce, nebo respektive já to přečtu, zdravíme Kamile a celé Rock Radio, takže asi Kamila a celé Rock Radio z Kempu Nebe Branžeš. Chtěli bychom poprosit o zahrání písničky Balkánskou, o zahrání písně Balkánská, tady asi by to mělo být, od Totáčů, zdraví Monika Akinom, Strejda Pindia a Tomo Máchal. Tak jsme to dali dohromady, tu zprávu, a tady je Balkánská.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Mijuš SRO, Galva a Gemini.
11: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

Tak tuhle tu píseň taky hrajeme s Metallicou Czech Tribute Band Laxeterna, píseň, která zazněla teď v elektrickém obědě na vaše přání a přál si slyšet Jirka. Další vzkaz a další přání zní takto. Ahoj Kamile, chtěl bych nechat zahrát Marii od Lucie pro Jirku, aby se na mě nezlobil, že se mu ztratil kloubek a máme lepší den, díky moc. No tak takhle to tady je napsaný, tak snad to pochopili zúčastnění. A jdeme si dát Lucii. A nechce

Breaking the Law a píseň od Judas Priest, kterou chtěl nechat zahrát Rostě a připomenout si tak skvělý koncert kapely Judas Priest, který proběhl nedávno v Ostravě. Tak to byla připomínka a teď je poslední přání a to je od Martina, který píše, že by chtěl nechat zahrát Macbeth, Galaxy pro tebe a pro všechny, co teď poslouchají a pro nás do autoservisu na Seč, aby nám šla práce hezky.

0: Příklad Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí. Bylo to jistý.
1: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý.

0: 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Můžete být 78 nebo 60.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet Corvette,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: Zprávy.
1: Přeji všem pohodový čtvrtek, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. O víkendu Česko zase zasáhnou tropy. Očekáváme teploty až kolem 36 stupňů. Bude převážně jasno, ale v neděli se hlavně v Čechách postupně zatáhne a můžou se objevit bouřky. V příštím týdnu se potom zase ochladí pod 30 a bude oblačno s přeháňkami i bouřkami. Letošní sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren v Česku. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny. Z více než 1400 těchto zařízení je nyní zastavená výroba až na 90% z nich. Podle expertů jejich výpadek ale zásobování elektřinou neohrozí. Barbora Sémanová vylepšila na mistrovství Evropy v rozplavbách na 100 metrů motýlek vlastní český rekord na 57.43. Postoupila tak třetím časem do večerního semifinále. Totéž se v Paříži podařilo znakaři Miroslavu Knedlovi, který v rozplavbách na 50-metrové trati vylepšil svůj národní rekord na 24.19.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převážně jasno, nejvyšší denní teploty 25-30 stupňů.
3: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio. Rockovej voraz.
1: A já vás zdravím, rockeři, začíná rokový voraz, dané, mám nějaký komplikace, nějak se mě to tady kouslo. To nevadí, já vás vítám u rokovýho vorazu. Je tenhle týden poslední se mnou, protože za mě pak už bude náhrada, já mám volno. A já doufám, že jste připravený, já mám pro vás super pecku, protože jsem vás celý týden tady ladil na nový škvor, tak já vám dneska odpálím škvor na hraně.
2: Rock Radio. Ahoj, tady Petr Hrdlička ze skupiny Škvor a zdravím všechny posluchače Rock Radio.

0: to byly Halloweeni. A já bych vás chtěl pozvat na další Rock in Town, a ten už bude tenhle pátek 14. srpna a bude ve Slavkově u Brna. Kamil už vyrazil pomalu, on to teda bude přes Budějovice, on jede napřed, staví se ještě doma a pak vám to bude moderovat celý, takže se můžete v pátek těšit na Kamila, který vám to tam provede. Budou tam naše hostesky, které budou prodávat nějaký merch slušní muziky. No a nebo vám rozdají nějaký samolepky od značky, o který jste si občas psali, takže máte jedinečnou šanci se je tam vyzvednout. A nebudou tam chybět jakoby Kokotminy, Trantenberg, Horký žeslíže, anebo Traktoři, který slaví 25 na scéně. Bude tam Lady Kate a kluci Koblížci. Takže máte slušný line-up. A já vám k tomu nabídnu lístky. A ty dneska budou končit totiž ve 3 hodiny. Vybereme jednoho z vás, který dostane 10 lístků a musíte proto udělat to, že nám pošlete fotku s celou vaší partou. Čím víc crazy, tím lepší. A to nám pošlete na studio@rockovyradio.cz. Čím originálnější, jak říkám, tím lepší. Takže nám to pošlete a my vám pošleme 10 lístků, ať si užijete tenhle ten skvělej mejdan.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A protože vás zvu na český kapely, tak vám pustím českou kapelu Tři sestry a Mexiko.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Bylo to jistý.
8: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný Fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Může ti být 78 nebo 60.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Nazdar fanánek, zdravím posluchače Rock Radia. Poslouchejte, bavte se, fan.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Lady Kate, Kokot Minute, Koblížci, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 14. srpna ve Slavkově. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: To byly Red Hot Chili Peppers a Otherside z roku 1999. Alba Californication. Skvělý album, miluju. A já budu mluvit, jsme u toho 99. roku, protože to bylo naposled zatmění slunce a teď jsme ho měli včera, kolem 8. hodiny. A já jsem jel zrovna autem a potkával jsem lidi, kteří chodili a měli svářecký brýle a svářecký přilby. Jak jsem už tady říkal včera, chlapi, který svářejí a nebo mají doma svářečku, tak byli připravený samozřejmě. A mě napadla taková scénka, vzpomněl jsem se na scénku z filmu Roaming, že úplně vidím, jak borci, kteří byli dneska včera byli na pivech, dali si pět kopků, tři rumy, tak je napadlo, že se prostě půjdou podívat z hospody, že vylezou. A takhle to přesně dopadlo, tak já vám to pustím, ať si to můžete představit, ať si připomenem tuhle tu slavnou scénku Bolka polívky.
1: Jsem slepý, kurva, slepý jsem. To je z toho chlástu.
2: To byl taky nápad, svazovat bez brýlí.
1: Já jsem žádný podělný brýle nikdy nepotřeboval. Ty piči to začali dělat silnější. To světlo.
0: Trošku zprostější, ale my to zvládneme, my jsme rockeři, my to máme rádi. A já vám pustím další hudbu a čeká nás novější skladba od Lucie Marie z roku 2025.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
6: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Váš autorizovaný prodejce vozu Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
10: Do Víravy v pátek 21. srpna vyrazíš určitě rád. Na kapely Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Pousatej Had. Komunál, Panoptiko, Alkehol a Fousatej Had ve Víravě 21. srpna od 17 hodin. www.vírava-letniparket.cz

0: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet Corvette,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
3: Firma na zážitky. CZ.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Zprávy.
1: Hezké čtvrteční odpoledne, jsou tady nejnovější zprávy s Vladanem Hýlem. Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena Naturalu 95 klesla v průměru o 71 haléřů na 41 korun a 47 haléřů za litr a cena nafty o 60 haléřů na 44 korun a 6 haléřů. Ceny paliv jsou ale stále značně vyšší než loni ve stejnou dobu. Donald Trump nechal při odletu z červencového summitu NATO v Turecku na palubě ohroženého letadla dva členy svého kabinetu. Sám letoun z bezpečnostních důvodů opustil a odletěl vojenským speciálem. V údajně ohroženém letadle zůstal jeho ministr zahraničí a ministr financí. Fotbalisté Jablonce dnes nastoupí v Rize proti RFS k odvetě třetího předkola konferenční ligy s cílem stvrdit postup a udělat druhý ze tří kroků na cestě do hlavní fáze soutěže. Severočeši budou proti lídrovi lotyšské ligy hájit náskok 2-0 z úvodního domácího duelu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převážně jasno, nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
2: Na trase Praha-Chomutov mezi 7. až 1. kilometrem je osobní auto v příkopě, takže na místo jede policie České republiky a záchranné složky. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, i tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
2: A máme minutu po 13. hodině a jsme v první hodince rokovýho vorazu s Danem. Tenhle týden poslední, jak už jsem říkal, já už budu mít volno pak. Mám 4 dny volna, zaplať pán Bůh, se těším. Já se to užiju ten celý víkend. Já se do teda podívat v sobotu. Já objíždím ligový stadiony fotbalový. První ligu už mám odjetou a teďka jedu druhou. Jedu na Příbram. S Prostějovem hraju zrovna. Tak se tam jdu podívat. Nikdy se tam nebyl.

byl, tak jsem na to zvědavej a večer se půjdem podívat do města, tak jsem zvědavej, co Příbram nabízí. Jestli mám nějaký posluchače tady z Příbramy, klidně mě napište, doporučte mi, kam se tam jít podívat. A já vám pustím nějakou hudbu třeba pro Teuse, Beetle Beast, anebo Journey, Don't Stop Believin'. Rock Radio.

0: To byli Derek and the Dominos a písnička Laila z roku 1970. A doufám, že jste poznali hlas Erika Clapna, který v téhle kapele hrál. A tohleto pianový solo na konci, tak to zahrál Jim Gordon, který hrál původně sice na bicí. Tahle písnička byla inspirací právě pro Erika Clapna, protože on měl neopětovanou lásku k bývalé manželce, nebo k tehdejší manželce George Harrisona. A to byla Patty Boyd, takže on jí takhle složil písničku jako inspiraci. A Laila se to jmenuje, protože to odkazuje na příběh z arabské literatury, je to taková tragická láska. Proto je to Laila. A já vám pustím další hudbu a pustíme si třeba Muse, Offspring, anebo Kabát, Nesmrtelná teta, to bude pro Jiřinu Bohdalovou.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíj, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
7: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
6: Kazbet? A v čem jsou jiný?
7: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
6: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
9: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
8: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
10: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
11: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
12: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
11: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

Hodili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: A to byly Accept, Screaming for the for a Love Bite z roku 1985. A já nevím, jestli jste viděli teďka, tak v Českou republiku reprezentovali na Wacken Open Air Gutalax kapela a udělala tam velký vyhlas, protože lidi úplně šíleli z jejich show a užili si to. Já jsem je viděl, kdy se na Brutal Assaultu a bylo to skvělý, líbilo se mi, jak tu tojku hodili mezi lidi a ty štětky do záchodu, toaleťáky a je to prostě takový jako ulítlý hodně. Já vím, že už je to takový gore grind, že to už jako má s rokem málo společného, že to tvrdá muzika, ale mi se to líbilo a spíš tam hlavně byli na tom Wacken Open Air byli hlavně třeba Def Leppard, byli tam Judas Priest, Powerwolf, nebo Sepultura, tak to museli koukat, koho my v České republice máme a jaký kapely. A já vám pustím další hudbu, třeba Hudba Praha, Bon Jovi a nebo Seether.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory Mijuš SRO, Galva a Gemini.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
9: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
10: Matrace za hubičku.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

0: rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokstí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folkstones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na by to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rockin Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: koupel nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
9: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
10: Atención, señoras y señores!
11: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
10: Yes, so.
11: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
10: La Tropical!
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rockovyradio.cz.

0: Zprávy. Příjemné odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Kvůli pokračujícímu suchu a horku hrozí vznik a šíření požárů na celém území Česka. Riziko ještě stoupne o víkendu při zesílení větru, informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav. Na možné požáry s ohledem na suché počasí upozorňuje už delší čas. Pro některé okresy toto upozornění dosud ale neplatilo, třeba na severovýchodě Čech. Několik členů posádky se pokusilo skočit přes palubu americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln. Loď je nasazená v souvislosti s válkou s Iránem. Její působení v regionu se ale protáhlo už o víc než 8 měsíců a panují na ní extrémně špatné podmínky. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na turnaji v Torontu do finále 4 hry a dál útočí na 38. deblový titul kariéry. S Číňankou Chang Shuai, s níž v Kanadě tvoří první nasazený pár, porazili v semifinále slovensko-britskou dvojici Tereza Mihaliková, Olivia Nicholsová. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude převážně jasno, nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů.
2: S chytrým oblečením Citizen vás

0: žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rock Radio, doprava.
2: Na D1 exit 196 v Brně je nehoda nákladního vozidla s osobákem. Je tam překážka, která může bránit provozu v celého šířce vozovky nebo jenom její části. Jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A máme 2 minuty po 14. hodině, jsme v poslední hodince rockovýho vorazu a s Danem v tomhle týdnu. Já teda, jestli máte nějaký fotky z toho zatmění, tak mě klidně pošlete, já se rád podívám. Já jsem to neviděl, protože doma nemám samozřejmě svářecí brýle ani přilbu, abych neoslepl. A já jsem tady našel na tu poslední hodinku skvělý pecky, zároveň si třeba Nickelbacky, Rolling Stony, Olympic, anebo Sabaton.
1: Rock Radio.

0: to byli Nickelback. Ty nám chystají nový CDčko, v říjnu nás čeká jejich nový album, takže máte se na co těšit, kdo máte rádi. Vydali teďka nový single a ten je s Johnem Five, bývalý kytarista Merla Mansona, můžete s to už najít. A já album mluvím o něčem jiném, a to, že máme na stránkách Rock Rádia, kde kliknete rockvyradio.cz na e-shop, tak máme tam trička nový, máme tam kraťasy, monterky, anebo tam máme lehátka, protože léto pořád pokračuje a pořád je hezky, furt nám hlásej tropy, ještě aspoň do víkendu minimálně, a pak bude krásných těch 26, 25 stupňů, což je úplně ideální, když si to sednete na zahradu k tomu, vytáhnete si pivko a pěkně si tam poslechnete u toho rockovou muziku. Takže mrkněte na náš e-shop na Rockovém rádiu a můžete se trošku vybavit. Já jsem dceru taky vybavil, koupil jsem mi taky tričko, má roky, slušná muzika, takže je to pořádná rockerka. A já vám pustím v poslední 40 minutovce ještě nějakou hudbu, než se s vámi budu loučit, protože se uslyšíme zase v pondělí, tak vám ještě pustím Alkoholy, Ace Fejhly a nebo Rammstein Ich Will.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
4: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
4: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
6: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Potřebujete dětské kolo?
10: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
9: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
10: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
9: Raskal
10: a Bíny.
9: A teď navíc se slevou 30%.
10: Happysport.cz.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
12: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Ivan Mládek ve své možná nejslavnější písni vyjadřuje obavy, že pokud pojede na Oravu, tak musí přes Moravu, kde řádí strašidlo, jež zove se Joužin z Bážin. Ponechme teď stranou, jak to s Joškou dopadlo, a zaměřme se na vozidlo, kterým se Ivan Mládek přes Moravu dopravoval. Jel totiž takhle tábořit Škodou 100. No a jsme u merita věci. Nejen tohle legendární vozidlo, ale i třeba MBčka, kulturní raz, dva, trojky, 12C2, RK, oktávky, jež měly opravdovou eleganci, Spartaky, a nesmíme zapomenout ani na nejkrásnější vůz ze škodovácké historie, překrásný kabriolet Felicia. Tak to je nabídka, jaké se nedá odolat. Pokud to taky tak cítíte, vyražte v sobotu 22. srpence, skalní mohou už pátek, do Luškovic u Zlína. Půvabné to dědinky ve směru z krajského města na Vizovice. Tam si dají dostaveníčko milci i milovnice všech škodováckých skvostů, o kterých jsem mluvil, a dost možná i těch, na jejich výčet jsem zapomněl. Kromě obdivu ke starým strojům se můžete podívat, jak se s nimi jezdí na pravidelnost, jak s nimi na zručnost, odvážnější se vydají na jízdu orientační, přičemž budou doufat, že nenajdou žádného z potomků Jožina z Bážin. Čekají vás i soutěže pro diváky, špeci program pro dítka a večer třeba zábava s kapelama Plyšáci a Minimax. Škoda meeting v Luškovicích u Zlína o víkendu 21 až 23 srpenec.
0: Rock Radio Motokeci.

pátek 14. srpna bude Rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bejvalej režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

0: A to byly The Rembrandts. Kubu, jste slyšeli ve studiu, on jo, jo. On začal mluvit napřed.
1: Já totiž nemám rád, když mi někdo kroutí čudlikem, když nemá, tak já pak v těch sluchátkách nic neslyším totiž, takže jsem jenom tak jako dával instrukce. Protože a nevěděl jsem, že už bude zaplay mikrofon.
2: Ty se zrovna ještě tak hrozně rád posloucháš, viď.
1: No to jo, no a já jsem se právě neslyšel, no, tak to je těžké.
0: Protože Kuba dělal zkoušku mikrofonu, raz, dva.
1: Hej, tři. Jaký třeba, Peťo, máš nejradši slovo na zvučení mikrofonu?
2: Já vždycky, když zvučím mikrofon, tak říkám čísla od jedničky až do stovky, ale říkám to, jako kdybych vyprávěl nějaký příběh. Ano. Čili prostě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Jasně. Já říkám takový sprostý slovo, to tady nemůžu říct.
2: Jo, tak mám taky pár.
0: Já nezvučím, takže...
1: No tak jednou s tím začít musíš, ale, jo, ale já se připrav.
0: Já se slyším vždycky u toho, takže já dělám.
2: Jo, takže ty do toho dejcháš.
0: No, já dýchám, já mám zvukový, jako takový, jako dechový.
1: Já, ty jsi dechový, jako dechař, jsi prakticky. Dobrý. To si budem rozumět.
0: Až jednou nebudu dejchat, tak bude průser tady. Dobrý, já tady klukům předám žezlo, já se s vámi budu loučit, protože my se uslyšíme až pondělí. Já zítra nejdu, ani Kamil nejde. Zítra tady za nás bude Martin, víkendák, takže to s ním užijte. A já vám ještě pustím ZZ Top, Pretty Reckless, anebo Iron Maiden. Tohle byl Rocko Jura s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
3: Zavřete oči. Odcházím. Čekám.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Do Víravy v pátek 21. srpna vyrazíš určitě rád. Na kapely Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Pousatej had. Svařené víno červené. Harley, Komunál, Panoptiko, Alkehol a Pousatej had ve Víravě 21. srpna od 17 hodin. www.vírava-letniparket.cz.
6: Rock Radio.
7: Jediný slušný rádio.
6: Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Současné sucho výrazně omezilo provoz vodních elektráren. Problém mají hlavně malé vodní elektrárny. Z víc než 14 těchto zařízení je nyní zastavená výroba až na 90% z nich. Podle expertů ale současné omezení zásobování elektřinou nehrozí. Léto láká děti na kola a koloběžky. Bezpečnost ale někdy zůstává stranou. Nová analýza BESIPu ukazuje, že skoro polovina zraněných dětských cyklistů při nehodách neměla přilbu. Jak vážná jsou čísla, přibližuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: U cyklistů do 14 let se eviduje celkem 1748 nehod. Při těchto nehodách byly dvě děti usmrceny, 65 utrpělo těžká zranění a dalších 1286 bylo zraněno lehce. Z celkového počtu 1353 zraněných dětských cyklistů nemělo ochranou přilbu 613 dětí.
1: Přilba je přitom pro cyklisty mladší 18 let povinná. V rotterdamském přístavu v Nizozemí došlo k výbuchu. Příčina incidentu zatím není známá, má ale nejméně jednu oběť a několik zraněných. V areálu byly prováděny práce na skladovací nádrži. Fotografie z místa dokazují, že její vnější stěnu výbuch poškodil. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel je ve finále mistrovství Evropy. V semifinále znovu běžela pod 50 sekund. Úřadující halovou mistrni světa porazila jen Polka Natália Bukověcká, která byla o 24 setiny rychlejší. Manuel pokořila hranici 50 sekund poprvé v červnu na diamantové lize v Římě a nyní se jí to povedlo už po páté v sezóně. Finále ženské čtvrtky je na programu v sobotu večer. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
3: Jasno po celé České republice, to je hudbou dnešního dne. Na severu Čech a na severu Moravy si akorát dejte pozor na poměrně silný vítr. Teploty jsou momentálně venku kolem 27 stupňů a večer nám to padne asi na 10. Zítra to bude dost podobné, opět jasno po celé České republice. Dokonce se teploty můžou vyšplat až na 30 stupňů, večer nám padnou asi na 11.
4: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohody.

0: vašeho domova.
1: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
2: A aby bylo jasno, ještě si tady řekneme něco o pár nehodách, které se staly v poslední hodině. Na příjezdu do Brna po Vídeňské ulici jako od Modřic, tak tam se srazil osobák s motorkou, na místě zasahují záchranáři, takže to určitě bude nějakým způsobem blokovat dopravu. Stejně tak se blokuje doprava taky v Jičíně. Na kruhovém objezdu na ulici 17. listopadu se taky srazil osobák s motorkářem. Je to tam zhruba kolem obchodní zóny, takže i tam projíždějte opatrně. Na D46 je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Je to na 34. kilometru, no a teď jsem nekoukal, na kterým je to směru, ale tak si toho všimněte a pak mi dejte vědět. A na náměstí ve Gdyni u Domažlic, tak tam se srazil osobák s autobusem. Naštěstí je to bez zranění, na místě to řeší policie.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový odpoledne.
3: 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě konečně začíná. Kuba i Petr za mikrofonem, máme před sebou zase plno muziky, zase nějaký lístky, prostě rokový odpoledne, jak má být.
2: A přesně takhle to máme rádi, protože takhle, ono se sice říká změna je život, ale jeden můj dobrý kamarád a spoluhráč z kapely naopak říká, že změna je smrt. Takže, takže kdybychom to vzali podle něj, tak všechno zůstane při starým a to je právě dobře. Hele, máme muziku, máme samozřejmě lístky na nějaký akce, máme pro vás spoustu chytrých keců a možná i nějakých vtipných věcí, no ale hlavně nejdůležitější je ta muzika.
3: Hele, čeká nás Divoký Bill, taky nás čeká Feuerschwanz.
2: Jako ohnivej vocas, víš?
3: Jako ohnivej vocas, no, přesně, no. A jejich pecka Nightclub, ale skáčkem na začátku a Within Temptation rozjedou tady to rokový odpoledne.
2: Spousta Nightclubů je skáčkem na začátku.

0: Aerosmith s jejich peskou Eat the Rich právě teďka dohráli na Rock Rádiu 15 hodin 18 minut. A hele, Kubo, já jsem slyšel, že prej bude docela jakoby, takový zajímavý koncert na točníku na fotbalovém hřišti. Prej 22. srpna.
1: To není možný.
0: Nějaká dobrá kapela.
1: To není možný, co by tam se dělo, prosím tě.
0: Hele, jako nevím, prej se nebude hrát zápas, ale místo toho tam prostě bude koncert.
1: Jakože by místo fotbalu už konečně jako ty prachy šly do muziky, myslíš?
0: Přesně
1: jako?
0: Tak
1: to je konečně, no tak konečně jsme to dokázali. No. Konečně bude muzika přesně tak propagovaná, jako fotbal třeba, nebo jakýkoliv jiný sport, bude o tom prostě speciální zpravodajská nějaká, že jo, v televizi, o tom bude speciální přenos, jo, tak to se těšíme, hele, tak začínáme teda 22. srpna, budou tam Tři sestry, Degradace, EEčka, no a rovnou tam rozdáme nějaký lístky.
0: No, já si říkám, že když už se děje taková jako velký koncert, tak by se tam nějaký naše posluchači měli poslat, že jo. Hele, ono stačí akorát, abyste si otevřeli prostě Facebook, anebo nebo cokoliv, prostě abyste nám mohli napsat na Facebooku do zpráv, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám, a my asi tak za hodinku a půl vybereme jednoho z vás, který od nás dostane.
1: Že otvíráme naše přijímače a těšíme se na vaše zprávy, budeme si to procházet teďka asi hodinku a půl a tak si k tomu pustíme nějakou muziku, budou POD, bude taky Aleš Brichta, Zemříte nepovinný, no a taky Passenger od Iggyho Popa nás čeká už za chvilku.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
9: Ahoj, tady je Márdi z Vypsaný fixy. Je to jistý. 20. srpna pokřtíme v Praze v areálu 7 v Holešovicích naši novou desku Ideál. A k tomu přihodíme i oslavu narozenin. Přijďte to tam dát s náma. Můžete být 78 nebo 60.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

0: Him a jejich pecka Enjoy and Sorrow právě teďka dojíždí na Rock Radio v 15 hodin 37 minut a my si tady furt jako říkáme, že víte co, rozdáváme tady vždycky dva lístky po celý týden, ale prostě je to tak nějak jako málo, tak prostě jsme si řekli, že tady ten týden se rozdá ještě dalších 10 lístků a bude, a vy se to dozvíte právě zítra, kdo je dostane.
1: No jasně, protože do dnešních 15 hodin, to znamená tak před 40 minutama to končilo, jste měli čas posílat fotky vaší party, těch lístků je vlastně 10 ve hře, jak říkal Petr, takže jako vlastně celá vaše parta, jestli máte takhle velkou partu a nebo ještě nějaký další kámoše, můžete vyrazit na Rock in Slavkov. Samozřejmě tenhle ten putovní festival, kde budou třeba Kokot Minute, Lady Kate, Koblížky a prostě Traktor, Horký Žeslíže, Trautenberg, no prostě skvělý kapely, tak tam můžete být taky, no a myslím si, že do konce léta ještě nějaký takovýhle rozdávání bude, takže počkejte si na to, kdo to zítra vyhraje, no a taky si počkejte, na jaký Rock in budeme rozdávat příště.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Teď už vám ale rozdáme zase další muziku. Čeká vás Dan Landa, jeho Holky a mašiny, taky Incubus anebo AC/DC Shot in the Dark.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Trautenberg valí na roky! A Rokin valí na konopiště! Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in konopiště 22. srpna. To je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa a Horký Žeslíže. Rock in konopiště 22. srpna, amfiteátr konopiště.
6: Lupení na go autu.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr i.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet Corvette,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokstí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folk Stones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně nabito to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rockin Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: Malíř.
1: Topenář.
0: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí RekByty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: RekByty.

0: z potisku CZ. Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
1: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
2: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. S takzvanou superdávkou mají problémy nejen úředníci, ale také klienti. Pro některé je náročné podávání žádostí. Systém Jenda totiž neumí správně pracovat se situací, kdy na jedné adrese žije víc klientů. Týká se to třeba charitních a azylových domů. Superdávka se totiž posuzuje podle domácnosti a systém tak může vyhodnotit víc lidí na jednom místě právě jako domácnost. V Plzni Křemicích zasahovali záchranáři. Cyklistovi tam farálu jedné z firem explodovala baterie do elektrokola v batohu, který měl na zádech. S vážnými popáleninami na 20% těla skončil v nemocnici. Případem se zabývají kriminalisté. Železná Ruda staví nájemní byty. V rekreačním městě s více než 1600 obyvateli je po nich výrazná poptávka. Zájemců je až 200. A víc říká starosta Filip Smola.
2: My máme dvě kategorie. Máme sociální byty, kde nájemné je vlastně regulované. Vychází pro letošní rok 36-38 korun. A pak v nových bytech, které jsme postavili, konkrétně byty nad Hasičárnou, které jsme dokončili před 3 lety, tam jsme tehdy dávali nájemné 100 korun za metr čtvereční plus inflace. Každý rok to roste.
1: Nové byty vzniknou ve 4 lokalitách. Podíl černého uhlí na výrobě elektřiny v Evropské unii loni klesl na rekordní minimum. Konkrétně šlo o 3,7% bodu. U hnědého to bylo 5,5%, jak uvádí unijní statistický úřad Eurostat. Co se týká Česka, tak podíl uhlí na výrobě elektřiny činil v roce 2024 36%. Data za loňský rok k dispozici zatím nejsou. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Vypadá to, že asi 3 dny neuvidíme snad jediný mrak. Možná nějaká lehká oblačnost bude na severu Čech a taky severu Moravy, ale možná taky vůbec žádná. Teploty máme průměrně mezi 25 až 29. V nížinách může být dokonce až kolem 30 stupňů. Naopak na severní Moravě, tak tam je to třeba jenom ke 24. Přes noc 10 stupňů, což je vlastně asi nejchladnější noc z posledního týdne, ale zítra už se teploty zase posunou o trošku výš. Budeme průměrně na asi tak 29, možná 30, někde padne dokonce 31, koukám třeba na Plzeňsku a taky na Ústecku. Každopádně i zítra, kromě Liberecka, je to prakticky bez mráčku.
4: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava.
5: Na silnici 34 u Humpolce si dejte pozor na nehodu nákladňáku, je tam kolem něj teďka kivadlovka momentálně, takže tam určitě i zdržíte. Na Pražském okruhu na 28. kilometru ve směru na Ruzině jsou v sobě nákladňák s osobákem, opět tam můžete určitě očekávat kolonu. V ulici Rígrova v Jičíně, tak tam se srazila motorka s osobákem, díky bohu ale bez ranění. No a nakonec ještě na silnici 3 v Benešově přímo u stadionu, tak tam se srazily 2 osobáky. Dejte si tam pozor na docela dost jako silnou dopravu.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Čerství 3 minuty po 16. hodině. Kuba Vaňa z Petr Janda jsou na svém místě a vy, jestli chcete jít na Tři sestry 22. srpna,

0: To znamená příští sobotu na točnickém fotbalovém hřišti, což je kousek u Barouna. Společně tam ještě bude s kapelou Degradace a EEčkama. No tak nám prostě napište na Facebooku.
1: Otevřete ten Facebook a tam nám do zpráv napište, proč tyhle ty lístky máme rád právě vám. A hlavně k tomu připište ještě i vaše telefonní číslo, ať vám odsud z éteru můžeme zavolat a chvilku si s váma pokecat. Teď už se ale rovnou vrhneme asi na další muziku, ne? Já už bych na to ani nečekal.
0: 100% no, hele, Inexis, nádhera za chvilku. Doga bude taky nejsi nevinná. Three Days Grace už za chvilku. Ale právě teď je to Blur a Song 2. Let's go!

0: Baby Don't Cry, Zlato nebreč. No a přesně tak teďka hrajeme na Rock Rádiu 16 hodin 16 minut. A vy taky nebrečte, pokud jste včera neviděli to zatmění slunce. Já jsem ho třeba taky neviděl. Já jsem totiž tady s posluchačema to řešil v roku napřání, že vlastně odsaď ze studia to nebylo úplně dobře vidět. Co ty si to sledoval?
1: Já jsem to sledoval. My jsme byli u nás na střeše ve studiu a bylo to jako fakt nádherný. Ale museli jsme koukat přes troje brejle najednou, protože jinak by si vypálil oči, že jo.
0: Česká vynalézavost je skvělá.
1: Takže jsme si prostě vzali troje sluneční brejle a koukali jsme přes to a bylo to fakt teda jako nádherný. Byl to jako docela takový zajímavý úkaz a jako ono se říká, že to má být zase za 100 let někdy, ale já si pamatuju, že to bylo někdy asi před 5 lety. Jo, jako vím, že to asi takhle, že by to bylo jako vyloženě opravdu úplně celý zakrytý, možná bude zase až nějakou delší dobu, ale i tak. No,
0: já si pamatuju v nějakém roce, možná 98 nebo 99 to bylo, já jsem byl zrovna v jižních Čechách u mojí prababičky, která už tady bohužel není, ale pamatuju si, že největší starost její, právě my jsme šli jako sledovat to zatmění a hlavně si jako chraňte oči a takhle, a jí nejvíc zajímalo, prej, hlavně ať není konec světa po tom zatmění, ještě aby mi hlavně přišel důchod koncem měsíce, protože to byla jako její největší starost, tak jsme si říkali, jo, babi, neboj, to bude
1: dobrý. Tak ono taky ve všech filmech, vždycky, když je zatmění, tak prostě čarodějové vyrážej ven, že jo, a takovýhle.
0: No to se třeba ještě dozvíme, co jako bude přesně za efekty, tak. Třeba včera někdo čaroval a má to jako pozvolný účinek, takže hele, dávejte na sebe pozor radši.
1: Ajajajajaj.
0: No právě, jako to není sranda tohleto.
1: No ale co rozhodně sranda být může, tak je taky rocková muzika tady u nás na Rock Rádiu. Čeká nás Europe, taky Škvoři, který se budou ptát milionů hvězd, a než si dáme Rainbow Since You've Been Gone.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Co je? Funguj ty, chřápe.
5: Já to musím dneska dodělat. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Celý den plný roku, metalu a nespoutané energie. Už 22. srpna Rock for Your Shock 2026 na zámku v Prostějově. Teatr The Vampires, Exilia a další. Vstupenky právě v prodeji. Za podpory mi už SRO, Galva a Gemini.
8: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Lady Kate, Kokot Minute, Koblížci, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 14. srpna ve Slavkově. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Macbeth a jejich Galaxy právě teďka dojelo na Rock Rádiu v 16 hodin 35 minut a já si myslím, že už je na čase si zase rozdat nějaký lístky. My už máme výherce, takže se s tím člověkem teďka spojíme a už za chvilku zjistíme, kdo, koho nebo koho pošleme na točník na koncert Tří sester.
1: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
3: Kazbet? A v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
9: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky, jak jste už slyšeli, dneska rozdáváme lístky na Tři sestry, které budou 22. srpna hrát na Točnickém fotbalovém hřišti a nebude tam chybět ani náš posluchač Jenda z Březový. Nazdár!
2: Ahoj, ahoj!
1: Tak hele, já jsem to pochopil tak, že Březová je někde kousek od Točníka, že jo?
2: Jo, asi tak 2 kilometry.
1: To jo, dobrý.
3: To takže tak možná skoro pěšky, ty brďo.
1: No tak jo, asi nepojde autem, ne, jako na koncert, jasně, ty bláho. To zase jako pardon, nebo já nevím, jako, jak se to tak dělá u vás jako na Točnicku, jestli tam jsou takovýhle střelci, co si to troufnou.
2: Tak já to radši nebudu rozvádět, ale pěšky se to dá.
1: Pěšky se to dá. No prosím tě, a chodíš tam na to fotbalové hřiště nějak často, jako už tam byl na nějaký akci třeba?
2: Jo, dějou se tam hodně věci, tak Hrady, že jo, to tak jako,
1: no,
2: to
1: tak
2: je
1: jasně.
2: Prostě tak jako a je to tam fajn, teď to mají nový majitel a je to bomba.
1: Jo, takže vlastně to tam je teďka hezky opečovaný a mají tam dobrý pivo aspoň, prosím tě.
2: Jo, jako má, já nebudu asi, můžu říct tu značku asi, nebo...
1: To je jedno, jako, ale tady může všechno, prosím tě.
2: No, mají tam dobrou Plzínku.
1: To máme rádi. Je, super, no a prosím tě, jako Tři sestry, seš jako velký fanoušek, nebo prostě jdeš to jako vyzkoušet, jak se ti to bude líbit, nebo co ty na to, jako Tři sestry?
2: No, já Tři sestry mám samozřejmě rád, mám rád a Fananka, jeho tvorbu, jeho texty a vlastně i takový to jiný prostředí, kam on píše texty, tak to mám taky rád.
1: Jako myslím, Šmouly, jo, třeba, nebo?
2: Já myslím třeba, že tak vy jste kluci asi ještě Šmouly nezažili, já už jo.
1: Kámo, náhodou Branej den, jako to byl můj hit, jako když jsem vyrůstal. Ale to se bojím, že hrát příští sobotu nebudou teda kluci.
2: Šmoulové bylo moje dětství.
1: No jasně. Jo, a už víš, koho vemeš sebou na koncert?
2: No vezmu tady naší tlupu, určitě.
3: Hezky.
1: Takže to, a kolik vás je, takhle chodíte jako na akce, jo, kluci?
2: Jo, tak záleží, že jo, tak taky některý už mají děcka, tak některý manželky jsou nároční.
1: A ty seš v pohodě, jo, tebe pustěj.
2: Mě pustě, já jsem rebel.
1: Tak to je výborný. Hele Jendo, vlastně děkujeme, užij si to, to vypadá, že tam rozhodně bude o něco větší sranda ještě na tom fotbalovém hřišti a zase se někdy ozvi a dej pak vědět, jaký to bylo na koncertě.
2: Děkuju moc krát, zdravím všechny.
1: Čau.
2: Ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
3: Teďka už se ale vrneme dál na další muziku, čekají na Škorpíci, Traktoři, System of a Down, anebo Queeni, který to teďka rozjedou.

0: světla přede mnou a víčka těžký jak kanálový dekly. Z repráků Roger uspává mě svou.
1: Tam to byly

0: až do 18. srpna. Kaufland.
1: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mavericksu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mavericks. Buďte in.
7: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Ve Zlíně už týden pokračuje demolice vyhořelé výškové budovy. Její součástí byla taky snaha zachránit velkoformátovou plachtu s podobiznou Tomáše Bati. Dnes ale tento pokus zkrachoval. Ve chvíli, kdy bagr dopoledne boural budovu z opačné strany, se zřítila střešní římsa, která strhla také plachtu. Některé školy musí řešit nový problém související s umělou inteligencí. Do vzdělávání totiž přináší další formu sociální nerovnosti. Zatímco jedni se díky ní učí rychleji a získávají náskok. Druzí podle ředitelky vzdělávací organizace JAČEK Gabriely Káninké-Repkové nevědí, jak s ní pracovat.
2: Rozhodujúce je, či dieťa vie a umelú inteligenciu správne používať, overovať si jej výstupy a kriticky na nimi premýšľať.
3: Preto, ak škola neposkytne kvalitnú a systematickú podporu v tom, ako umelú inteligenciu používať zmysluplne a správne, rozdiel medzi žiakmi sa môžu ďalej len prehlbovať.
1: Podle odborníků není dobré umělou inteligenci odmítat. Je potřeba s ní umět vést dialog, ověřovat si zdroje a nebo je porovnávat. Po víc než měsíci končí oprava Gbelské ulice v Praze. Ta je jednou z nejvytíženějších ulicí v metropoli. Na skoro 3-kilometrovém úseku vyměnili silničáři povrch, opravili odvodnění i kanalizační šachty. Po 6. večeri je začnou postupně zprovozňovat. Les civilizací se vrací zpátky do Česka. Jde o 133 monumentálních kmenů subfosilních dubů starých přibližně 6 500 let, které byly vystaveny na světové výstavě Expo 2025 v japonské Osace. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes máme jasno po celé České republice, akorát na severu Čech a na severu Moravy by se mohl objevit nějaký poměrně silný vítr, ale pouze v horských oblastech. Teploty momentálně kolem 27 stupňů a večer to padne asi na 10. Zítra toho bude velice podobné, opět jasno po celé České republice. Teploty kolem 29 stupňů a večer to padne asi na 11.
5: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
6: No a D10 je slušně zasekaná, protože na 44. kilometru ve směru na Prahu bourali 3 osobáky, takže to určitě zásadním způsobem ovlivní provoz, takže si dejte pozor, možná se tomu vyhněte, zkuste najít nějakou aplikaci. 3 osobáky se taky potkali na dálnici D8, tam je to 20. kilometr směr od Prahy na Ústí, takže D8 i D10 právě teďka jsou rozhodně aspoň trošku ucpaný. Na silnici 38, která vede od Znojma na jih do Rakouska na rakouský město Holabrun, tak tam se srazil nákladák s osobákem v obci Chvalovice. I tam se bude projíždět teďka blbě. No a v Merklíně na jich od Plzně, tak tam na náměstí se srazily 2 osobní auta, na místě to řeší policie, tak i tam dávejte bacha.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rokový odpoledne.
4: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďka najíždí.

0: do svojí třetí hodinky. Samozřejmě nás čeká svátek o páté a dneska mají svátek Alenky, takže všem Alenkám přejeme všechno nejlepší ke svátku.
1: A možná ještě lepší věci než nejlepší, no prostě úplně to nejskvělejší. Pokud Alenky poslouchají, tak rozhodně vám teďka přejeme nejenom všechno nejkrásnější, ale také ať si užijete tuhle tu rokovou muziku. A kdybyste chtěli, tak za hodinu vám klidně něco zahraju na přání, ale teď ještě věci, které tady máme předem připravené.
0: Čeká nás Motley Crue, taky Varstovky a jejich sbírka z vadlejch růží. Možná se tam objeví někde i Patti Smith, ale tady tu třetí hodinku nám rozjede Parkway Drive a jejich pecka The Void. Tak užívejte rokový odpoledne.

0: Patti Smith, Because the Night, tahle legendární záležitost od ještě legendárnější zpěvačky, právě teď dohrála na Rock Radio, máme 17 hodin a 20 minut k tomu, a když už je řeč o legendách, tak včera se dvě velké legendy potkaly po dlouhé době na jednom pódiu.
1: Je to tak, jak jsme už o tom včera mluvili, že Richie Blackmore dost možná přijde na koncert Deep Purple, tak on fakt přišel.
0: To je jako neskutečný, fakt kolik tam, mu je? 81, ne?
1: 81 mu je a opravdu přišel, prostě zahrál si s nima Smoke on the Water a bylo to prostě jako skvělý.
0: To jiného no, taky, že jo?
1: Co jiného, přesně.
0: To je prostě jako opravdu bejt tam v té místnosti, v tom sále. Já nevím, jestli to je věc, která se může ještě někdy opakovat. To je opravdu, tady na headlineru píšou, že je to událost hodná Nobelovky. Jako, to je možná za fyziku, víš, že ti to jako úplně tak odpálí hlavu, že seš úplně v jiný dimenzi. Jako
1: no jasně, přesně tak. Jako, myslím si, že doufám v to, že v moment, kdy tam přišel ten Richie Blackmore, takže v publiku nebyl zdvižený ani jeden telefon a ty lidi to jenom užívali.
0: Jo, víš, ano.
1: Víš, to je hrozně důležitý. A jenom koukali prostě. A ne přes obrazovku, ale jenom koukali na to, že prostě je na tom pódiu tam s nima.
0: No snad jo. Budeme se muset podívat na nějaký videa, jestli z toho jsou nějaký záznamy z toho živáku. Podíváme se, jak mu to šlo, jak mu hezky šly prsty. No ale než se na to podíváme, než si to pustíme, tak si samozřejmě pustíme další nějakou muziku. Chtěl jsem říct rockovou, ale vidím tady třeba i 100 zvířat, ale ono skáčko je tak trošku taky samozřejmě příbuzný, vychází to i z punku, takže 100 zvířat nikdy nic nebylo, to je úplně jasný. Naše oblíbený Korpy Klány se blížej, No a Boulevard of Broken Dreams, tak tím to celý za chvilku odpálíme.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, sir!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: Grindr právě teďka doznívá na Rock Radio 17 hodin 39, už skoro 40 minut. Tohle byli Judas Priest, no a jak to tak vypadá, tak se budeme muset rozloučit.
1: Rokový odpoledne se pomalu blíží ke svému konci, ale Kubíku, ty se ještě jako moc loučit nemusíš, ty tady ještě zůstáváš další dvě hodinky, akorát já se s našima posluchačima rozloučím.
0: Dobře, tak se rozloučíme my dva a já to tady ještě s posluchačema hezky takhle krásně vyřídím do 8 hodin, protože teď to bude vlastně ve vaší režii, milí posluchači. Jestli už teď máte třeba nějaký chutě, nějaký přání, už to s váma cuká, že byste si chtěli poslechnout nějakou rockovou muziku, tak mi buď napište na e-mail studio@rockoviradio.cz nebo si najděte na Facebooku profil Rock Radio a do zprávy napište svůj tip a třeba nějaký věnování, no nebo už můžete klidně pomalu začít volat na 725-844-424.
1: Já až budu teďka odcházet, tak abych neodcházel jako úplně prostě bez ničeho, tak ještě tady jsme vybrali nějaký songy, teda aspoň teda Kamil nám vybral, ale aspoň my pustíme Kabáti, Scott Stapp anebo Metallica. Já se s váma uslyším zase zítra od 3 do 6 a zítra dokonce i já se s váma uslyším od 6 do 8.
0: No tak geniální, no tak jo, tak jdeme to rozjet, ne?
1: Tak čus.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
5: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
7: Zach Wild a jeho Black Label Society,
6: veselá parta Aylstorm
7: i Američané Savatage a Testament,
6: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
7: To je festival Rock Castle.
6: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
10: Matrace za hubičku.
11: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
12: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
11: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Ve čtvrtek 12. srpna bude slavit vypsaná fixa. Areálu Prague Open Air v Holešovicích pokstí svoji novou desku Ideál a rovnou k tomu přidá i narozeninovou oslavu. V pátek 21. můžeme vyrazit na Kokořín. V nostalgický myši bude znít blues rock, zahrají Folkstones a Petr Kalandra Memory Band. V sobotu 22. se tři sestry se svojí Open Air Tour zastaví na fotbalovém hřišti pod hradem Točník. Jako hosté s nimi dorazí Degradace a EEčka. A pořádně na by to bude také na Konopišti. V sobotu se tam koná Rockin Konopiště. Zahrají Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Dimitri, Alkehol nebo Koblížci. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová. Rock Radio.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Tak tohle nevyvětrám.
7: Zase všude tolik vody.
6: A to je puch.
8: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
6: Ventilatory.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zátěžového testu e-dokladů se účastnilo na 30 tisíc unikátních uživatelů. Proběhl dopoledne a popoledně a zaznamenal 58 tisíc přihlášení a 6600 nových registrací. Podle digitální a informační agentury a také ministerstva vnitra proběhl test úspěšně. Hasiči ukončili zásah u požáru ve Štěchovicích u Prahy. Od večera tam hořela pětipatrová budova, sousední přízemní objekt, kde sídlila soukromá školka. Uvnitř naštěstí nikdo nebyl a zásah se tak obešel bez zranění. Škody ale budou za 15 milionů korun a proč hořelo zatím není jasné. Hasiči budou místo hlídat ještě do zítřejšího rána. Smíchovské nádraží v Praze se mění doslova před očima. Pokračuje modernizace celého areálu. Staví se nová lávka, která propojí Smíchov s Radlicemi a vzniká také moderní technologická budova. Pokračuje mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
2: Výrazně pokročily zejména práce na stávajícím třetím a zcela novém čtvrtém nástupišti. Pro veřejnost se otevřou v říjnu. Nyní dostávají vybavení v podobě přístřešku a také eskalátoru.
1: Celá rekonstrukce má být dokončena na konci roku 2028. Fotbalisty Hradce Králové čeká v evropské lize těžký úkol. Po dvetě třetího předkola se pokusí o obrat proti Bešiktaši Istanbul. Pokud se jim to povede, zajistí si podzimní start v pohárech, pokud ne, přejdou do posledního předkola konferenční ligy. Zápas začne v 7 večer. Jablonečtí pak chtějí v Rize stvrdit postup v konferenční lize. Utkání začne v 6:30. Tolik zprávy, hezký večer.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnešní den už asi doklepeme bez jediného mráčku. Průměrná teplota dneska, opravdu opakuju, průměrná je kolem 27, někde je možná víc vedro, ale někde je zase naopak chladněji. Takhle to prostě s počasím chodí. V noci bude chladněji všude, průměrně bude něco kolem 10 stupňů, takže už se konečně zase půjde krásně spát s otevřeným oknem. A vypadá to, že i zítra bude prakticky jenom slunečno, prakticky úplně jasno. Jediný možná mráčky se objeví někde na severu, to znamená na Liberecku v horských oblastech, ale nemělo by to být nic hroznýho a teploty budou opět dost

0: vysoko, možná ještě tak o 1-2 stupně vyšší než dneska, takže to je někde 30, možná 31 stupňů zítra.
1: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
2: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio Doprava.
0: V Telnicích u Brna, tak tam přímo na Brněnské ulici se srazily dva osobáky, blokuje to provoz, tak si tam dejte pozor, možná dokonce i celá silnice je tím blokovaná, radši se tam dobře rozhlížejte. Na Pražském okruhu, respektive na sjezdu z Pražského okruhu právě na D1, tak tam nabouralo osobní auto do svodidel. Nějakým způsobem to tam taky blokuje provoz a minimálně aspoň zpomaluje, tak s tím počítejte. A v Ostravě, tak tam se srazil osobák s dodávkou na Mariánsko-Horský.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock navzání.
0: Nazdar všichni, já vás moc zdravím, máme 5 minut po 6. hodině večer, já jsem Kuba Vaňas a právě teďka začíná rok na přání. Hele, už mi tady vlastně posledních 20 minut docela zvoní telefon, už jsem tady koukal taky na maily, na nějaký Facebooky, na zprávy, co mi píšete a vypadá to, že dneska bude opět slušná dávka muziky, tak jak to máme rádi. Budeme si tady hrát třeba, já nevím, Bon Jovi, bude taky Ozzy později, Panoptiko, všechno to bude, každopádně teďka právě začneme tím Bon Jovim a hned první přání tady za chvilku je Soilwork pro Čáry Fuka. Psali jsme si, že u nich je velký vedro, že naměřil dneska 36 stupňů ve stínu a že by si přál Soilwork právě na schlazení aspoň těch emocí. Tak Čáry Fuku, přeju ti, ať je ti čím dál chladněji. Za chvilku budeme hrát taky třeba pro Roberta Mariana anebo Fildu.

Dohráli nám Soilwork, Valleys of Gloom, to je věc, kterou jsem vybral od týhletý kapely, tak snad doufám, že to čáry fuka aspoň trochu schladilo, dej když tak vědět, vždycky se s tím dá když tak něco dělat. Každopádně teď už se pokročíme dál s rockovou muzikou, budou Bad Wolves, jejich Remember When, no a za malou chvíli bude kapela Traktor a tu si tradičně přeje Robert, který sedí v rajchu v nějaký knajpě a už se tady pár dní spolu takhle bavíme, už jsem pochopil, že Traktor je jeho oblíbená kapela, tak já doufám, že si Traktory užiješ a samozřejmě přeju na zdraví.

0: Traktoři dohráli, Džungle 21 mířila do Německa za Robertem. No a teď to vypadá, že bude pěkná romantika, protože nás čeká Prince Temnot, ale v takový krásný akustický poloze, a musím teda říct, že z tohohle mám velikou radost, bude Ozzy Osbourne Mama I'm Coming Home, takováhle romantika, tak ta je pro Štěpánku. A pozor, mě totiž volal Marián. Marián mi totiž říkal, že kromě Aleny, on má taky svátek, on se totiž celý jmenuje Marián Alena. Tak Mariáne, Aleno, já ti přeju všechno nejkrásnější, no a ať si to se Štěpánku krásně užijete, tuhle tu krásnou záležitost. Pro mě je to třeba jedna z Ozzyho nejoblíbenějších, tak doufám, že se vám bude líbit. Za malou chvilku taky Panoptiko a jejich Noc v opeře, a ta zase míří do palmového ráje. Hele, Filda mi píše taky už vlastně několikátý den a píše mi vždycky report z dovolený, a teďka psal, že už mají před sebou poslední krkovici, pivo pomalu ubejvá a že děti dělají ale velkou radost, tak právě pro ty děti za chvíli Panoptiko. Takže Ozzy pro Mariána, Alenu, Štěpánku, no a za chvíli Panoptiko, hlavně pro děti z palmového ráje.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
7: Matracezahubičku.cz.
8: Potřebujete dětské kolo?
9: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
8: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
9: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
8: Raskal
9: a Bíny.
8: A teď navíc se slevou 30%.
9: Happysport.cz.
10: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půllitry, to máte ponožky, to máte dětské.
11: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockradia na www.rockviradio.cz.
10: To je do práce, na festiák, na poradu, do porodnice, na posed.
11: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
12: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
13: Věda. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Máme za sebou romantiku v podání Prince Temnot, máme za sebou i pořádný nátřesk od Panoptika. No a teď nás čeká Mick Jagger dohromady s Lennym Kravitzem. Musím říct, že jak Rolling Stones mám dlouhodobě hrozně rád, ale Lenny Kravitz je opravdu jeden z mých nejoblíbenějších interpretů a celkově muzikantů, je hrozně inspirativní, nejenom jak vypadá v 60 letech. Já nevím, jestli jste viděli nějaký videa, jak třeba posiluje před barákem, prostě dělá lehsedy a má u toho na sobě kožený kalhoty, ale vypadá skvěle, má prostě břišáky a všechno takhle. Já jako ve 34 nevypadám ani z poloviny tak dobře jak on. No a právě ta píseň se jmenuje God Gave Me Everything, takže Bůh mi dal všechno. No tak to vlastně docela sedí. Takže to nás čeká teď, no a za chvilku bude kapela Stormwitch a taková velmi zajímavá záležitost Rondo a la Turca. A ta bude mířit na Moravu. My jsme si před chvilkou volali tady s Jardou. On mi právě říkal, že jsou na Moravě smutný, že je sucho, tak já naprosto cítím s váma. Sice v Praze to je samozřejmě taky blbý, ale na Moravě ty si říkal, že vlastně tam pěstujete a že teda opravdu to sucho tam dělá velký špatný. Tak já doufám, že si třeba na tuhle tu písničku můžete zatančit nějaký takový ty indiánský tance, který přivolávají déšť, ale zkuste to a třeba bude pršet. Já jsem teda koukal na předpověď, že od neděle by mohlo snad začít, ale nic určitě neuškodí tomu, když to zkusíme přivolat o trošku dřív. Takže Mick Jagger s Lennym Kravitzem, no a za chvilku na Moravu míří Stormwitch pro Jardu. We'll be right back.

0: Stormwitch a jejich záležitost Rondo a La Turca, tak další příklad toho, že prostě rocková muzika, metalová muzika, elektrický kytary zkreslený a k tomu klasická hudba, to prostě jde k sobě naprosto nádherně. Tak doufám, že jste si to užili, doufám, že jste si na Moravě a taky nejenom na Moravě zatančili a že třeba přivoláte nějaký déšť, všem by se nám to hrozně hodilo. Za chvilku si dáme Guns N' Roses Knockin' on Heaven Door, Knockin' on Heaven's Door, to je určitě věc, kterou máme všichni rádi. No a potom hned budou Skeleti a Skeleti mířej kousek od Zlína, vlastně do Lukova, protože právě tam Honza maká na baráku, respektive takhle, on už nemaká, on říkal, že pro dnešek už toho má plný kecky a že si půjde dát nějaký pivko, tak já doufám, že ti chutná, že pěna je tak akorát, že je tak akorát studený a že krásně klouže do krku, no a k tomu samozřejmě za chvilku zahráme ty Skeleti a pak ještě kapelu Kontrast a jejich pecku Bomba.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz
2: Matracezahubičku.cz.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč, s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: večer.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
0: Dobře, pojďme si říct, že 19 hodin je automaticky večer, takže to nebylo potřeba říkat. Každopádně, co je potřeba říct, že tady je další hodina roku na přání. Já jsem Kuba Vaňa, jsem rád, že tady pro vás dneska můžu hrát. Začínáme kapelou Cure a Friday I'm in Love, to je jako prostě, že čtvrtek, což znamená, že je malý pátek a za malou chvilku kašpárek v rohlíku pro Tomáše a pro všechny, který prý skáčou tady, na, který si poskakují na nuseláku. Radši si skočte na pivo, kucí.

Pádek v rohlíku po dlouhý době na Rock Rádiu. Tenhle ten projekt složený z zajímavých osobností český rockový muziky, nejen rockový muziky, tak to vždycky rádi slyšíme. Je to hudba hlavně pro děti, ale doufám, že to udělalo radost i Tomášovi. Teď už se posuneme na kapelu Place Vendôme. Place Vendôme. Já teď, abych pravdu řekl, nevím úplně přesně, jak to číst, protože takhle, je to francouzsky, to si pojďme říct, je to pařížský náměstí, kde je vítězný sloup s Napoleonem, ale tahle kapela není francouzská, tam zpívá Michael Kiske, kterýho znáte samozřejmě z Halloweenu a taky Unisonic, je tam taky Dennis Ward, Costa Zafiriu a Uwe Reitenauer, takže Place Vendôme nás čeká už vlastně teď, My Guardian Angel, to je ta záležitost, kterou si teď poslechnem, no a protože Mardyho není na Rock Rádiu nikdy dost, tak nás čeká 1982 a ta je pro Míru. Míra totiž za dva dny mi psal, že takhle, teď mi psal, že za dva dny jede na dovolenou a že už se těší, chce si to těšení nějakým způsobem zpříjemnit a samozřejmě i tu dovolenou, aby tam vyrazil, jak se říká, správnou nohou. Tak Míro, já doufám, že si tu dovolenou užiješ a že i tam třeba zkusíš poslouchat někdy Rock Rádio a dáš nám vědět, jak se ti tam daří a jak se tam máš. Takže, jak jsem říkal, Place Vendôme a za malou chvilku vypsaná fixa.

0: Máme tady asi hodně příznivců Mardyho, ale to je samozřejmě správně, protože na Rock Rádiu máme rádi všechny rockery, jak český, tak světový. Takže po tom, co jsme si teďka dohráli vypsanou fixu na Rock Rádiu, tak nás za chvilku čeká další velikán rockový hudby, když samozřejmě to už není právě z českých Luhů a Hájů. Je to Bruce Dickinson, samozřejmě známý z kapely Iron Maiden, ale má svůj solový projekt, který k němu patří úplně stejně neodmyslitelně. A Tears of the Dragon, tak to je jedna z těch zásadních věcí, kterou prostě na Rock Rádiu moc rádi hrajeme. No a za chvíli nás čeká taky Alžběta, ta kapela, a jejich skladba Čarodějka. Bude to od Míly, který to chce věnovat Barunce Spoustový z Mutěnic pro lepší náladu, tak já doufám, že to zafunguje. Myslím si, že tahle věc rozhodně dokáže splnit takovýhle přání, tak doufám, Baru, že si to moc užiješ a vy všichni posluchači Rock Rádia úplně zrovna tak.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
7: Matrace za hubičku.
8: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
10: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
14: Oba.
16: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.

Alžběta Čarodějka, tahle kouzelná záležitost právě teďka dohrává na Rock Rádiu, máme něco kolem 7:30, doufám, že Alžběta udělala radost jak Barunce, tak celým Mutěnicím a vlastně hlavně vám všem posluchačům Rock Rádia, vy všichni, co tady teďka se mnou trávíte ty naše 2 hodiny na přání, tak jsem moc rád, že si takhle spolu můžeme pokecat a sdílet spolu všechny možné záležitosti. Teď třeba spolu budeme sdílet kapelu Clash, která už volá do Londýna, London Calling, věc z roku 79, tak to nás čeká za chvilku. No a pak hned Nirvana in Bloom, to je pro Kláru, tady koukám, jo, všechno nejlepší opožděně k svátku. Ona totiž se chystá na zahrádku, pochopil jsem, že to vypadá, že spíš na zahrádku nějakého podniku, protože se jí po 2 týdnech vrátila kamarádka z dovolený, takže si musí klasicky všechno povědět, jak bylo na dovolený, jak bylo zatím tady, co si tady zatím jako stalo za nějaký pikantérie, co se třeba stalo v nadovolený, no a jak samozřejmě nikde nemají lepší pivo než u nás. No a k tomu za chvilku právě zahraje ta Nirvana, ale teď už Clash.

0: In Bloom, taky jedna ze zásadních nahrávek od Nirvány z legendárního alba Nevermind z roku 92, to je takový to s tím miminkem v bazénu. Mimochodem, každou chvíli čteme ve zprávách a na různých webech o tom, jak ten kluk, který vlastně pózoval jako model, jako že to miminko, nebo prostě hodili do vody a vyfotili, tak že vlastně nejdřív jako z toho měl velkou radost, že takhle byl, když se dozvěděl jako teenager, jaký skvělý události byl součástí. No pak ale zjistil, že by mu z toho mohlo něco kápnout a ještě zatím nekáplo, tak zkoušel žalovat vlastně kapelu a prostě, že chtěl z toho vytřískat nějaký prachy. Vlastně ani nevím, jak to teďka na poslední chvíli dopadlo, ale jako chtít ždímat prachy z kapely, to je vždycky takový prostě ošemetný. Já myslím, že bychom prostě to měli poslouchat a užívat si tu muziku a tančit na to. Jako třeba teďka Reasons to Live od kapely Kiss, to si rozhodně užijeme všichni. A pak hned Rybičky 48, Zamilovaný nešťastná. To je taková jedna klasika, kterou Rybičky rozhodně snad vždycky musí zahrát na život, aby jim snad nikdo neodpustil. Lenka píše, že je to jejich oblíbená záležitost s jejím Luďou, tak jako jasně, dobrý, jenom doufám, že teda on není zamilovaný a ty nejseš nešťastná. Doufám, že jste oba zamilovaný a že si to užíváte a budete si to užívat i za malou chvilku na Rock Rádiu.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř,
5: topenář,
4: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
11: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
12: Vše pro bagr CZ.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
14: Tlačíš?
15: Tlačím, ale moc to nejde.
14: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
15: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
14: Kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák.

zamilovaný, nešťastná, ať už to máte jakkoliv, tak tohle byly Rybičky. Máme chvíli před osmou na Rock Rádiu. Rok na přání se pomalu blíží do svého konce. Karty jsou rozdaný, písničky jsou, no prostě mají svoje pevné místo tady v playlistu. A myslím si, že je na čase se pomalu, ale jistě začít bavit o tom, co se bude dít dál. No, máme tady Beast in Black a s nima strávíme jednu noc v Tokiu. Taky jedna z takových těch oblíbených věcí tady u nás na Rock Rádiu. A pak hned bude Led Zeppelin a Kašmír. A to je od Jirky z Benešova, respektive je to od Led Zeppelin, ale Jirka z Benešova si přál, abych zahrál nějakou pořádnou starou pecku, kterou si zpříjemní vlastně konec jeho šichty. Že má do 8, tak to máme dneska s Jirkou společný, tak já doufám, že to bude splňovat zadání, protože hele, je to rozhodně skvělá pecka, je to pořádně našlapaná věc a rok 75, myslím si, že to rozhodně splňuje zadání i toho, že je ta pecka pěkně stará, takže bude dobře chutnat. Já se s váma už pomalu loučím, za malou chvíli je 8 hodin, takže to tady předám Jirkovi Němýmu, no a zítra se zase uslyšíme od 3 do 6 na rokovém odpoledni a potom dal rok na přání od 6 do 8 bude s Péťou. Tak se na vás moc těším, mějte se krásně, díky, že jsme si dneska krásně pokecali, napsali a zahráli nějakou skvělou muziku. Mějte se krásně, čus!

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák!
8: Říkej!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Ivan Mládek ve své možná nejslavnější písni vyjadřuje obavy, že pokud pojede na Oravu, tak musí přes Moravu, kde řádí strašidlo, jež zove se Joužin z Bážin. Ponechme teď stranou, jak to s Jožkou dopadlo, a zaměřme se na vozidlo, kterým se Ivan Mládek přes Moravu dopravoval. Jel totiž takhle tábořit Škodou 100. No a jsme u merita věci. Nejen tohle legendární vozidlo, ale i třeba MBčka, kultovní raz, dva, trojky, 1202, RK, oktávky, jež měly opravdovou eleganci, Spartaky, a nesmíme zapomenout ani na nejkrásnější vůz ze škodovácké historie, překrásný kabriolet Felicia. Tak to je nabídka, jaké se nedá odolat. Pokud to taky tak cítíte, vyražte v sobotu 22. srpence, skalní mohou už pátek, do Luškovic u Zlína. Úvabné to dědinky ve směru z krajského města na Vizovice. Tam si dají dostaveníčko milci i milovnice všech škodováckých skvostů, o kterých jsem mluvil, a dost možná i těch, na jejich výčet jsem zapomněl. Kromě obdivu ke starým strojům se můžete podívat, jak se s nimi jezdí na pravidelnost, jak s nimi na zručnost, odvážnější se vydají na jízdu orientační, přičemž budou doufat, že nenajdou žádného z potomků Jožina z Bážin. Čekají vás i soutěže pro diváky, špeci program pro dítka a večer třeba zábava s kapelama Plyšáci a Minimax. Škoda meeting v Luškovicích u Zlína o víkendu 21 až 23 srpenec.
0: Rock Radio Motokeci.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu.

pátek 14. srpna bude Rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bývalej režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

pátek 14. srpna bude Rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bývalý režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. rokovýradio.cz.
1: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
3: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Woo!

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrát.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan, nemáte trochu vody?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Když si představím, že nám teďko zůstane na krku.
3: Jak to?
2: No co se divíš? Řeďa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
3: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Berounce.
4: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
3: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
4: Koho si chceš vzít?
3: Dám se do ciziny.
2: Tak počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou korvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala? Co se měla dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace.